0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Mień wybierani, więc fajn.
1: It's summer.
0: Fajn. Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia.
0: Sleduj fajn. Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn. Fajn.

Music. Fine.

0: větší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
4: Fajn.
3: Fajn.
4: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Nice.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezasekl ses?
4: Ne.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Oh,
3: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Right, babe.
10: Fine.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome.
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
0: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jsme online.
0: Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Sněmovna po dva dny dlouhý ostrý debatě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila spornou rozpočtovou novelu.

vrací do kin megahit Avengers Endgame ve speciální prodloužený verzi s bonusovými scénama. Návrat je naplánovaný na září a studio si tak chystá půdu pro prosincový pokračování s podtitulem Doomsday, který na epický komiksový příběh naváže. A úctyhodný výkon předvedla želva jménem Molly. Po útěku z domova strávila na cestách 2 týdny a ušla neuvěřitelných 20 kilometrů. Zmatenou dobrodružku nakonec našli ochránci přírody a v pořádku ji vrátili majitelce. Fajn.

0: Dobré ráno všem. Já doufám, že na rozdíl od tohohle zvířete nikdo z nás teďkon po ránu není zmatený, veď Wendy?
1: Ne, o čem to, co? Promiň?
0: Že nikdo z nás není zmatený.
1: Krásný dobrý ráno, no.
0: Dámy a pánové, playlist taky nebude zmatený, před náma Ray, You Where Is My Husband, nebo Nico Santos, Number One. No a za chvilku si řekneme, co kromě dnešního rána opět startuje. Tak jdeme na to.

0: Ono to je tady Swimsy, ho Mr. Know It All. Posloucháte Fajn, 9 minutek po 6. hodině raní.
1: A tak jako začalo dnešní ráno, tak dnešním dnem oficiálně začalo i něco jiného. Dnešním dnem, dámy a pánové, začal podzim. Je to tak? Je tady podzim. Oficiálně bychom mohli říct, že tady je podzim. Proč, Vendy, je už podzim? Měsíc dřív.
0: Jsi 23. září. Ale jedna společnost už vydala svoje pumpkin spice latte a pumpkin spice sezónu dříve než normálně. Já netuším teda, jestli žili celý léto v kanclech jako tak zaklimatizovaný, že si nevšimli těch 40 ještě pár dní zpátky. Ale řekli si, že už to prostě přinesou, že už je čas mít podzim, tak...
1: Neberte nám léto ještě! Jak si tohle můžem dovolit? Já to zakazuju normálně. Normálně bych to šel bojkotovat.
0: Hele, nebo třeba ví něco, co my nevíme a dávají nám to takhle najevo.
1: Ne, to fakt zakazuju ještě jako... Ještě poslední, poslední týden prázdně a oni prostě nám to budou brát a nějakým pumpkin spice lelečkem. No to je hrozný. Zakazujeme, oficiálně ještě zakazujeme, aby byl podzim. Pojďme užívat zbytek léta, pojďme to užívat s něčím, co k tomu létu náležitě patří.
2: Tenhle refrén zná tvoje auto, tvoje dovolená

0: Tohle je Sombrero Homewrecker, tohle je taky čtvrtek a my uvádíme věci na pravou míru. Už jsme si řekli, že dnes ještě nezačal podzim a že začít prodávat pumpkin spice latte je v tuhle chvíli hřích. Léto stále pokračuje a s tím pokračuje i náš letní playlist.
1: Předáme v playlistu třeba Glass Animals, Ian Dior, Heat Waves.
0: A co se kromě tohohle songu objeví na Fajnu? One Direction a jejich Story of My Life. Tohle za malou chvilku. Tak hezký ráno. Hodně sil. A za chvilku tři random fakta. Morning
2: Boost. Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
12: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: One Direction, Story of My Life. To nám dohrálo tady na Fajnu. No a co nám řekne Fiki a jeho tři random fakta?
1: Random fakta. Samci žiraf někdy pijí moč samic, aby zjistili, jestli jsou v říji. A na to konto nám někdo bude tvrdit, že se od zvířat naprosto lišíme. Savec jako savec. Je to tak? Stačí se zeptat toho jednoho vašeho perverzního kolegy Jardy, co si o tom myslí? A hlavně, co si o tom myslí jeho žena? Žirafy umí spát ve stoje. Další důkaz, že se od žiraf tolik nelišíme, usnout v práci ve stoje není dvakrát těžký. Pokud nevěříte, stačí se zeptat toho jednoho kolegy Jardy, kterého vyhodila žena z baráku a teď tráví každý svůj volný čas v práci, aby zahnal zármutek. A žirafí krevní tlak je extrémně vysoký. Jarda by mohl vyprávět.

0: Wisdom, She Be Shin Honey, Show Me Love. V tuhle chvíli na fajnu, 3 minuty před 6:45. Dámy a pánové, za malý okamžik se tu uskuteční něco, co se uskutečňuje každý ráno.
1: A to je Song Fight. To jsou dva songy proti sobě. Jeden Fikyho, jeden můj. No a který se bude hrát, to bude jen a jen na vás.
0: Je to tak. Za malý okamžik budeme potřebovat někoho z vás, abyste nám zavolali na číslo 724-634-634 a rozhodli, čí song dnes zvítězí. O co dneska budeme hrát?
1: Já přemýšlím vlastně.
0: Můžu mít návrh?
1: No.
0: Když jsme včera měli o to, kdo zaplatí výlet do Berouna za medvědama, tak co dneska do zoo za žirafama?
1: Jo, jasně.
0: Jo?
1: Jasně.
0: Může být?
1: Bomba. Mhm.
0: Nevypadá já snačení.
1: Do toho.
0: Okay. No a aby jsme do té doby neušli, tak ještě předtím zazní tenhle ten song Cameron Whitcomb, jeho Medusa. Ano, už vidím, že někdo voláte, tak si to schovejte, za malý okamžik vás budeme potřebovat. Teď ještě ne, ale za chvilku. Do té doby tenhle song. Morning Boost.
2: Fajn. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Chystáte se stavět? Kdy?

Třeba tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: i kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodlužte si léto v Aquapalas Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalas Praha léto nekončí. Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Bean.
6: It's Sabrina Carpenter.
4: Best.
1: Music. Fajn.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Viktor Kal, Grey 256 a jejich Jak vypadá den na fajnu 9 minut před 7 hodinou. My pojďme dořešit dnešní resty. A to jsou takový, že nás v tuhle chvíli čeká nás dnešní songfight. Songfight, ve kterém se utká můj song, který jsem vybral versus ten, co vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo vybere, čí song nakonec dneska zvítězí. O co budeme dneska hrát, Wendy?
1: Dneska hrajeme o vstupenky do zoo. Kdo bude platit výlet do zoo?
0: Aby jsme mohli vidět?
1: Žirafy.
0: Ano, aby jsme mohli vidět žirafy. Tak hele, někdo nám volá. Dobré ráno, kdo na drátě?
2: Dobré ráno, Jakub.
0: Čau, Kubo.
1: Ahoj, Kubo.
0: Máš rád žirafy?
2: No, nemusím je, ale jsou hezký žirafy.
0: Tak to jsme rádi.
2: Ale nejpastíme, že má oblíbené.
1: OK.
0: Tak nice. Hele, tak jsi připravený vybírat?
2: Jasný.
0: Tak jo. Tak první možnost zní následovně.
1: První možnost se jmenuje Alibi. Chef de Lisa, Pablo Vitar.
0: Co na to, Kuba?
2: Dáme ještě na druhou možnost.
0: Druhá možnost zní takhle. Říkal jsem si, když zítra vyjde na Netflixu ten trailer o tom GTAčku, tak tohle by mohla být ideální volba. Fergie, Ludacris, jejich Glamours. Kubo, co to bude? No, a ten těžký úkol je teď na tobě.
2: No. Ale sorry, ale ta jednička byla lepší.
1: Je to lepší?
2: Jo.
1: OK, takže...
0: Nic takového Kuba neřekl.
1: Ale řekl, takže jedeme do zoo a platíš. OK, Kubo, chtěl bys to někomu věnovat?
2: Ale všem, co poslouchá, je skvělý ráno.
0: Tak super. Tak ať máš taky skvělý ráno, Kubo. Měj se krásně a zase někdy.
2: Taky.
0: Čau.
1: Měj se, ahoj.
0: Čau. Tak doufám, že jsi Wendy spokojená. Aspoň to je vyrovnaný. Ty platíš medvědy, já platím žirafy.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Nový tracky,

0: hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Šéf Českých drah Michal Krapinec nečekaně rezignoval. V čele podniku ho nahradí

0: Krásné dobré čtvrteční ráno všem. Je tady 7. hodina, je tady Morning Boost a je tady playlist naprosto ready songama.
1: Třeba jako Eva Farná, Perpetuum Mobile, nebo Felix Jen, J-Hard, Pride.
0: No a kromě těchto songů, tak za malý okamžik koukneme na jistý filmy v jistých kinech. Nebo respektive prostě v kinech. Tak ještě ráno, tohle za chvilku. Morning Boost. Fajn.

0: Královna české hudební scény, možná i tý polský, Eva Farná, jí Perpetuum Mobile na Fajnu 8 minut po 7 hodině.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
2: Týden se s týdnem sešel, no a zase je tady čtvrtek a to znamená nový filmy v kinech, který právě dneska vycházejí a na který už ode dnešního dne můžete vyrazit. Úplně první film, který vám třeba doporučíme, tak se jmenuje Vzpoura. Je to akční thriller o chlápkovi, který je obviněný z toho, že zabil svého šéfa, který byl velký mezinárodní obchodník.
0: Takže se v tom najde hodně lidí, chci říct.
2: Takže se v tom najde hodně lidí, možná. No a on to samozřejmě neudělal a chce spravedlnost a tak pátrá po tom správném vrahovi a dovede ho to až na loď, kde zjistí, že tenhle problém je vlastně velký mezinárodní problém.
0: OK.
2: Hodně střílení, hodně akčních bojů, jako je to zajímavý.
0: Něco pro tebe, Ben.
2: Úplně.
0: Pak je tady film, který se nazývá Vzhlížet ke hvězdám. Je to film, který je zasazený v postapokalyptickém světě, takže úplně pro mě úplně ideálka. Jedná se o příběh mladého pilota, který prostě společně s nějakýma dalšíma lidma mají vybudovaný nějaký jako území, kde jako prostě obývají, ale jednoho dne k ním dorazí nějaký tajný prostě rádiový signál a oni se rozhodnou to prověřit. Hraje v tom Jacob Elordi, je to od Ridleyho Scotta, takže by to měl být mega banger na, podle AI to má 75% hodnocení, wow. Takže asi to bude dobrý.
2: Asi to bude dobrý.
0: Tak tohle to jsou naše doporučení, na co vyrazíte vy, záleží jenom na vás, my pojďme vyrazit dál do našeho playlistu, tady je Khalid Lauf, Ich Zeit ab.
1: Movie Koutek, další zajímavé filmové premiéry zase za týden. Fajn.

0: Nashville Ingrosso, jejich More Than You Know na fajnu. 17 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, tohle je čtvrteční Morning Boost. Čtvrteční, pozor, čtvrteční, zítra bude páteční, to se nám bude líbit. Co se nám bude líbit tady na fajnu za malou chvilku, tak to je tohle.
1: Něco si budeme zpívat, až budeme odjíždět z práce. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Jedna jen pro vás, za malý okamžik tady Fajteru fajnu.
0: Řekla jsi to krásně, Wendy. Za malý okamžik tady Fajteru pro vás, taky třeba tohle. Aztek, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright. Benny, přemýšlela jsi někdy nad tím, jak si interpreti volí svoje jména?
1: Vůbec. Radši asi ne.
0: Já taky ne, ale zrovna u toho Aztéka DJ Koka by mě to fakt zajímalo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Tady tohleto jsme po ránu potřebovali. Benson Boone, jeho Sorry, I'm Here for Someone Else, tady na Fajnu.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: Dámy a pánové, na internetu teďkon trenduje jistý pár, který se stal virálním potom, co se snažili roky o dítě, aniž by věděli, jak na to. Takhle, my tu nejsme od toho, abychom vysvětlovali, kde se berou děti. To ví přece každý dítě. Nosí je čáp. Mě by ale strašně zajímalo, jak se tenhle pár jako snažil. Jako co byly ty jejich pokusy, když ne to tamto, víš, ne, Wendy? Jak se jako o to dítě snažili? Co bylo to, u čeho si řekli, hej, tak třeba tohle by mohlo fungovat?
0: Myslíš, že třeba dělali lov na čápy nebo vrány?
2: Jo, jo, podle mě chodili do zoologický a prosili tam ty čápy. Hej, prosím, prosím. Nebo já si říkám, že třeba přišel ten muž za ženou a řekl si, hej, tak pojďme hrát třeba prší a třeba když budeme hrát dostatečně dlouho, tak nám zaprší a sprchne nám na dítě.
0: A nebo, tak já ti vezmu za ruku a takhle by to mělo fungovat, ne?
2: Ono to tělo nějak zařídí. Nebo třeba doufali, že když budou spát vedle sebe v posteli, takže to prostě nějakým způsobem jako vyjde. Nevím, hele. Já věřím, že třeba takovej rozhovor rodičů s dětma jako někoho děsí, jo? Jakože promluvit si o něčem takovým. Ale je důležitý podle mě mluvit s těma dětma a aby to pak nedopadlo takhle. Pak o vás budou mluvit v rádiu a to nechcete. Zas na druhou stranu v dnešní době je doba taková, že by spíš děti mohly vysvětlovat rodičům, jak se dělají děti. To je jedno. Wendy.
0: Ne.
2: Jak bys ty vysvětlila svým případným dětem, jak se vzali na světě?
0: Záleží asi na věku, ale začala bych. No, přiletí motýlek na kytičku. Můj sosáček dá do kytičky. A odletí pryč.
2: Odletí pryč. Jo, tak to funguje. 90% tak chodí, no. Tebe bych chtěl mít za matku.

0: Lost Frequencies, Calum Scott, jejich Where Are You Now? Na fajnu. 5 minut před 7:45. My se ptáme, kde jsou další songy. Odpověď známe, máme tady.
1: Za malý okamžik v éteru zazní třeba Dominic Fike a jeho White Keys.
0: No a kromě toho, taky song, který nemůže chybět v žádném playlistu nejbližší burgerárny ve vašem okolí, kterou vedou dva mileniálové s crazy nápadem.

0: Tak tyhle songy za malý okamžik. A pak vám řekneme jednu velmi důležitou věc, která se skrývá na našem Instagramu. Takže na to rozhodně počkejte.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Je, to je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá, Vyťardo.
9: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Imagine Dragons, Jaitech, Enemy na fajnu, 11 minut před 8 hodinou.
1: Žádné nudné přednášky, jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fine.
2: Už 17. září proběhne v Praze v Meat Factory díky asociaci společenské odpovědnosti Sustainability is not dead. No a co to je? Hele, to jsou přednášky, které řeší témata od klimatu až po sexualitu. A teď si bys tak říkáte, no, nějaký přednášky. No jo, hele, jakoby, upřímně nevím, na jakých nudných přednáškách máte show, jako třeba drag show, sober rave, nebo jakoby kuchyňský péčko.
0: Teď jsi mi vyrazila dech. Dobře. No, dámy a pánové, to by to nebylo fajn, kdyby jsme pro vás neměli nějaký ty lístky. Ty momentálně můžete získat na našem Instagramu, takže když půjdete na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, tak je tam připnutý příspěvek, pod kterým najdete, jak tyhle lístky získat. A pozor, zítra ta akce končí, takže ještě dneska a zítra máte poslední příležitost. My držíme palce, no a třeba se tam potkáme.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
8: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Sleduj Fajn.
10: Venku dneska polojasno, večer očekáváme částečné přibývání oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
9: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho v roce 2022 zařadilo do svojí zprávy o extremismu a předsudeční nenávisti. Zatím nepravomocně o tom rozhodnul soud, nárok na omluvu vládnímu hnutí ale nepřiznal. Hudební svět opustila královna amerického country. Ve věku 80 let zemřela legendární zpěvačka Dolly Parton. Autorka nesmrtelných hitů jako Jolene nebo 9 to 5 se do paměti zapsala nejen unikátním hlasem a humorem, ale taky rozsáhlou charitativní činností. A hokejový mistrovství světa v Německu už zná svýho oficiálního maskota. Fanoušky na stadionech v Düsseldorfu a Mannheimu bude bavit jezevčík Tekl. Organizátoři vybrali právě tohle tradiční plemeno, protože má symbolizovat německou vytrvalost, odvahu a zdravou drzost.
9: Fajn.

0: Krásné dobré ráno všem pocestným, co ať už dobrovolně nebo nedobrovolně v tuhle chvíli jedou do práce. Jsme tu od toho, aby ta cesta do práce byla o něco klidnější. Pokračuje Morning Bus na Fajnu s 8 hodinou a nás toho čeká vela.
1: Třeba jako One Republic, Need Your Love, nebo teď už Lady Gaga, Paparazzi.
0: No a kromě toho, tak budeme potřebovat od vás za chvilku s něčím pomoct. Tak prosím, vydržte.

0: Tohle jste byl Kellyn, jeho superstar na fajnu, 10 minut po 8 hodině, no a my pro vás máme takový jeden jistý úkolíček, ano. Co to je za úkolíček?
1: Budete hádat zvuk. Oba dva najednou. Budete hádat zvuk, máme tady pro vás zvuk, takový guess the sound, nebo poznej zvuk. Dneska to vybíral Fiky a musím říct, že je to teda hodně těžký, takže startujte telefony 724634634, pojďme se při tom čtvrtku trošku vymanit z pracovního nasazení, stejně nepracujeme a pojďme prostě hádat zvuk, který tady pro vás máme.
0: Tak ten zvuk zní následovně. Co by to jako mohlo asi být?
1: Co by to mohlo být?
0: 724634634, pokud víte, co by mohlo být tohle za zvuk. O co se jedná? Pojďte nám dát vědět. Koukneme pak na to, co je správně, co je špatně. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream. Tento song aktuálně dohrává na Fajnu 18 minut po 8 hodině. No a my v tuhle chvíli hádáme pořád zvuk, který zní takto. A v tuhle chvíli si pojďme říct odpovědi, které jsou špatně a které jste napsali někteří z vás.
1: Těch zpráv přišlo hrozně moc. Je tady třeba zpráva mluvení do trubky.
0: Okay.
1: Pak tady Karel byl velmi vtipný, napsal chrápající Wendy.
0: Aha.
1: Dobře, děkuju.
0: Ale tak to bych se to se mu vůbec nedivím, že něco takhle napsal.
1: Pak je tady medvěd, ten je tady několikrát napsaný.
0: Okay.
1: Ten to není. Pštros.
0: Ten to taky není.
1: Ten taky ne. Někdo napsal skříň. A pak je tady dokonce i otevírání dveří. Pojď to pustit ještě jednou.
0: Hele. Takhle se mi doma neotvírají dveře. Tobě jo?
1: A pak samozřejmě ne, určitě ne. A ještě někdo teda píše nějaký zvíře.
0: No.
1: Mi dát teda nápovědu.
0: Hele, ještě já tady taky mám ještě nějaký zprávy.
1: Mm-hmm.
0: Někdo nám napsal, že se jedná o hrocha v říjnu. Myslím, že tady chtěl posluchač napsat něco jiného, ale autokorekce je prostě svině. Jitka ještě napsala, že se jedná o lva v říji. Tak není to nikdo v říji. Ani hroch, ani lev, ani Wendy. Nic takovýho.
1: Pojď to pustit ještě jednou.
0: Tak ještě jednou, jo.
1: Lidi, 724-634-634, co si myslíte, že to je? A můžeme teda dát nápovědu, že to je teda zvíře.
0: Je to zvíře.
1: Hmm?
0: Tak jo, je to zvíře, nápověda byla řečena, za chvilku si řekneme správnou odpověď. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: pro všechny milovníky CSK, Tiffany Harris, její Vertigo na fajnu. Půl devátý aktuální čas a my tady už nějakou tu dobu hádáme jistý zvuk. Ten zvuk zní takhle.
1: My jsme tady v tuhle chvíli o toho, abychom vám odtajnili, co za zvuk to teda je. Ale ještě předtím, než vám to řekneme, pojďme si říct, co to rozhodně není.
0: Okay.
1: Není to lachtan?
0: Není to lachtan.
1: Není to ani veloryba?
0: Ne.
1: Není to ani koala?
0: Ne.
1: Ani hroch?
0: Ne.
1: Ani žába?
0: Ne.
1: Ani velbloud?
0: Ne.
1: Ani dinosaurus?
0: Ne.
1: Ani jelen?
0: Počkej, jak by někdo mohl, no, i když dinosaurus.
1: Jakože, víš co, taky někdo píše vorvaň?
0: Ne.
1: To taky není. A jsou tady zatím jenom dva, kteří na to přišli.
0: OK, tak počkej, ještě jednou, pustíme si to. Hmm. 724-634-634. Pojďte nám někdo schválně zavolat a pojďte nám to říct, jestli si jako fakt věříte na odpověď. 724-634-634.
1: Co by to mohlo být? Takovej zvuk. Hmm?
0: Dobré ráno, kde na drátě?
2: Ahoj, dobré ráno, tady Tomáš.
1: Ahoj Tome, dobré ráno. Tak co si myslíš, že by to mohlo být?
2: Ale já si myslím, že to je pes.
0: Pes?
1: Pes?
2: Pes.
0: Promiň, špatně.
1: Jestli slyšíme dobře, je to pes?
2: Ano.
0: Tak bohužel pes to není, Tome. Ale i tak děkujem, že jsi to zkusil, okej?
1: Okay? Měj se krásně, ahoj.
0: Čau.
2: Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Čau, čau. Hele,
1: já bych ještě poradila, že to můžete najít jenom v zoo. Doma to mít nebudete.
0: Dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Dobré ráno, tady Marek.
0: Čau, Marku.
1: Ahoj, Marku, co ty si myslíš?
3: Já si myslím, že to je hroch.
0: Není to hroch.
1: Není to hroch.
0: Tak, i tak díky.
1: Měj se krásně, tak, ahoj.
0: Zatím. Čau, ahoj. Čau. Tak zkusíme ještě někoho. Dobré ráno, kdo tam?
4: Čau, Jako.
0: Čau,
1: ahoj, Kubo.
0: Kubo,
1: co ty si myslíš?
4: Hele, já jsem SMS-ku.
1: Jo, takže Kubo, můžu ti říct rovnou, že jsi to trefil? Tak Kubo, řekni všem, co to je.
4: Žirafa.
1: Ano!
0: Yes!
1: Jak tě to napadlo, že zrovna žirafa?
4: Hele, pravdu nebo lež?
1: Pravdu.
0: Pravdu, já nic víc než pravdu.
4: Od rána probíráte žirafy. Takže napadlo to hodit prostě do YouTube, jak dělávala žirafa, no.
0: Tak to ceníme přístup. No, se možná vyplatí takhle poslouchat od samého začátku, že jo?
1: Hmm? Pak, je to tak? Tady... OK, Kubo, tobě gratulujeme, gratulujeme ještě jednomu, kdo to uhá, tak kdyby náhodou si to někdo říkal v hlavě, nám nenapsal zprávu, tak i tomu gratulujeme. No a...
0: Všem gratulujeme.
1: I všem současným vlastně.
0: Tak jo.
1: Hele, tak za odměnu nějakou dobrou písničku, třeba Timberg, Seek Romance, může být?
4: Může být.
1: Tak OK.
0: Tak si měj krásně zas někdy. Čekis.
4: Taky, čau.
1: Ahoj.
0: Čau. No, byla to žirafa. Neřekl bych to.
1: Já taky ne.
0: Neřekl bych to.

0: opravdu nejde zapomenout. Adam Mišík, Benny Kristo. Jich zapomenout na fajnu. 9:45. Dámy a pánové, na koho se nesmí zapomenout, tak to jste vy. Proto pro vás v playlistu máme připravený třeba tohle.
1: Justin Bieber společně s Nicki Minaj. Beauty and the Beast.
0: Tak pokud byste si chtěli pobrkovat tak jako já nebo Wendy, budete mít možnost za malý okamžik. Pokud nechcete zpívat tohle, tak můžete zpívat třeba tohle. Giant Rook, Shake Want It Back. Těsně předtím, než tady ukončíme dnešní ráno a přijde Andrea Kaučka, tak pěkný ráno s těma dle songama. Morning Boost.
2: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.

0: Giant Rook, Shake, Want It Back. Na fajnu, 8 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Čtvrteční Morning Boost dosáhl svého konce. Dneška opět výživný, neslo se to tady v duchu žiraf. Já se ptám Vendy, co jí bavilo nejvíc.
1: Žirafy.
0: Jak jinak. Jak jinak. Pouštili jsme si, hádali jsme zvuk, který se nakonec vyvrbil jakožto žirafí zvuk.
1: Mm-hmm.
0: Taky tady byly třeba 3 random fakta o žirafách. Chceš říct ještě jeden?
1: Taky jsi do zoologický.
0: Jo, to taky, no.
1: Na žirafy. No, co máš ještě za fakt?
0: Že žirafa dokáže zadním kopem zabít lva.
1: Wow.
0: A že má nejdelší jazyk.
1: To jsem pro čtvrtek opravdu potřebovala. Děkuju, to je super informace.
0: Další skvělý informace bude mít určitě Aja, Kaučka připravený. Je to tak, Ajo?
2: No, já nevím, jestli bude něco lepšího, než to, že zadním kopem žirafa zabije lva, takže...
0: Ale bude to fajn.
2: Jo, jo.
0: Tak jo. Lidi, mějte se krásně zase zítra od 6 do 9, tak čekíš.
1: Ahoj.
3: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros.
4: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: To nejlepší z rádia
8: a to, co už do rádia radši než
7: Fajn.
8: To nejlepší z rádia a momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Hezký ráno vám přeju, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska celý den čekáme polojasno a nejvyšší teploty 24, maximálně 29 stupňů Celsia a na horách kolem 20.
10: Fajn.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
14: Sněmovna po dva dny dlouhý ostrý debatě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila spornou rozpočtovou novelu. Ta vládě

prací do kin megahit Avengers Endgame ve speciální prodloužený verzi s bonusovýma scénama. Návrat je naplánovaný na září a studio si tak chystá půdu pro prosincový pokračování s podtitulem Doomsday, který na epický komiksový příběh naváže. A úctyhodný výkon předvedla želva jménem Molly. Po útěku z domova strávila na cestách 2 týdny a ušla neuvěřitelných 20 kilometrů. Zmatenou dobrodružku nakonec našli ochránci přírody a v pořádku ji vrátili majitelce. Fajn. Music Boost.

0: ráno, dobrý den. Doufám, že jste se na tenhle čtvrtek pořádně vyspali, abychom si to mohli pořádně taky užít. Startuje nám Music Boost, já Andra za mikrofonem, vy na druhé straně, což je naše oblíbená kombinace. No a ten playlist samozřejmě před náma. Startuje taky Gimme 5, 5 songů na rozjezd, Macklemore, Malcolm Tube, Joe, nebo třeba teď Miley Smith. Tak jo, pohodlně se usaďte a jdem to dopoledne jako vždycky zvládnout.
1: Music Boost, Gimme 5. Fajn.

0: Dnešní Gimme 5 uzavírá Macklemore Hot Rift Shop. Dobře, takže denní dávka repu na fajnu za námi. No a mě dneska zajímá, kam si dáváte banán, když si ho chcete vzít do práce. Lidi, já jsem se dlouho bránila se k tomuhle vyjádřit, ale nějakým způsobem mi to prostě nedá, jo? Znáte krabičky na svačiny? Znáte. A znáte krabičku na banány? Takový ty speciální pouzdra jako na banány. Je to normálně plastový jako krabička, akorát je to opravdu do tvaru banánu. Svým způsobem to dává smysl, protože víme, jak to dopadá v tašce s takovým banánem, že jo? Špatně. Po celém dni prostě nošení je takový černý, pak se to nedá jíst a je to prostě škoda, jo? Tak někdo chytrý přišel a vynalezl pouzdro na banány. Ale došlo někomu, že banán je po každý jiný. Jakože jeden je rovný, dlouhý, zahlej, jeden malý, druhý prostě velký. Jakože prostě trefit se do velikosti a tvaru té krabičky je téměř nemožný. Tak jsem si normálně jakoby googlila, jestli třeba to lidi, jakoby, jestli to není, že si to máte nakrájet ten banán. Ale ne, tady se píše, že to pak zčerná, že to je opravdu jako pouzdro na celý ten prostě zapalený banán. Takže prosím vás, až to uvidíte v obchodě, nebo cokoliv, až uvidíte v obchodě, nejdřív jakoby si promyslete, jestli je vůbec jako možný to v realitě jako používat a pak až si to kupte. Já mám totiž teď doma krabičku na banán a je mi absolutně k ničemu. Zara Larsson, její Lush Life, to je song, který si pro lepší náladu dám za chvilku. Na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Guetta, taky Akonik, Sexy Bitch. 2 minutky po 9:30 na Fajnu. Teď si řekneme něco o výrazu Dolce Farnine. V překladu z italštiny do češtiny sladké nic nedělání. Jestli z vás někdo, prosím vás, umíte italsky, nekomentujte to, jak jsem to právě vyslovila. Dělám maximum, věřte mi. Je to taková myšlenka, že odpočinek není promarněný čas. Během dne si stanovíte třeba 20-30 minut a vědomně, pozor, to vědomně je důležitý slovo, nic neděláte. Prostě jenom relaxujete, pijete kafe, dáváte si prostě jako chvilku pro sebe. Když v Česku řekne někdo, potřebuju si dát 20, tak si jako co myslíme, že buď starý nebo nemocný, že? V Itálii je tohle naprosto běžný a normální a vlastně nejenom v Itálii, dokonce i v Řecku, v Římě a v dalších, jako hlavně přímořských státech, ale mně se tohle vlastně na ostatních hrozně líbí, že oni nemají výčitky z toho, že odpočívají. Mám pocit, že jako my tak trošku, jo, že jo, no, jak to máte, víš, jo. 724-634-634. Nebo nejenom, že vy máte z toho špatný pocit, ale určitě znáte takový to, jak si lehnete doma ten gauč a prostě ta druhá polovička řekne, jako co ti je to, jako budeš zase teď jenom jako ležet. A vlastně i naši rodiče nám to říkávali. To znamená, pojďme se inspirovat tou Itálií a pojďme si dneska vědomě a nejenom dneska dávat Dolce Farnine. Zní to jako druh nějakého ledového espressa, ale ne. Je to sladké nic nedělání.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: dnešním čtvrtečním Music Boostu na fajnu dohrává Elevate od Subfocuse, skvělý britský DJ. Naše nic nedělání. Sice ho neděláme, ale je důležitý ho dělat. Italské dolce far niente. Já jsem před chvilkou tady o tom mluvila a říkala jsem, že neumím italsky a podle mě, jestli mě slyší někdo, kdo ano, tak mě musí na dálku úplně jakoby mlátit o stůl. Já jsem si ale vzpomněla, že naše produkční Irča, Irčo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty se učíš italsky. To znamená, ty nám tady
1: vlastně... všem řekla.
0: Ty nám vlastně tady můžeš říct, jak se to řekne správně.
1: Mm-hmm. No, já bych řekla dolce far niente.
0: Aha, takže dolce far...
1: Takový niente.
0: Niente, ok, takže dolce far niente. A řekni mi, takový to teda nic nedělání, že Italové se prostě těch 20-30 minut každý den na sebe jako fakt prostě vezmou a odpočívají. Děláš to taky?
1: Jo, ale jako víc mi to evokuje to léto. Mám pocit, že v zimě mi to jde hůř.
0: Jo, ale když teda jako odpočíváš, tak nemáš takový to v hlavě, že ti někdo říká, ne, prokrastinuješ, měla bys něco dělat, uklízet, nevím, učit se, cokoliv,
1: no,
0: prostě.
1: Jako dá to práci se to naučit, ale myslím si, že už to umím vypnout.
0: A myslíš si, že ti tomu pomohlo to se učit italsky?
2: Music Boost. Music Boost.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
3: Un, dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Music.
6: Fine.

0: Jeho Glide, to je song, který nám na Fajnu dohrál krátce před desátou. No, jakou domácí práci doma nemáte fakt rádi?
1: Někdo uklízí, někdo má chytrý vysavač iRobot Rumba. A u nás na Fajnu můžeš vyhrát takovej i ty.
0: Já se přiznám to, že já nesnáším vysávat a vytírat. Jako opravdu ani jedno. Představa, ale že mám doma vysavač, který umí tohle dělat naraz, je docela jako dost ulevující. Jo? Máme tady pro vás jeden vysavač. iRobot Rumba plus 505 kombo, jo, takhle složitě se píše a to znamená, že bude sakra umět velký věci. Umí teda vysávat a vytírat zároveň, má dokonce dokovací stanici, která se postará o to, že ta prostě údržba je mnohem pohodlnější, no a my pro vás jeden tady na Fajnu u nás máme a chceme vám ho dát. To znamená, jestli ho chcete, jestli vás tohle taky nebaví dělat, tak mrkněte na náš Instagram Fine Radio. A tam hledáme jednoho z vás, který si to prostě zaslouží. V ostatní budeme to zase dělat růčo, jo? Ale jeden z vás tam bude mít klid.
1: iRobot. Úklid, který se udělá sám.
2: Tohle je Fajn.

0: sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Extreme Sales online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Dneska celý den, krásný den, čekáme většinou polojasno, žádná bouřka, žádný déšť. Nejvyšší teploty 24, maximálně 29 stupňů Celsia a na horách kolem 20.
1: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: 9:50 si dáme s Matějem.
3: Šéf Českých drah Michal Krapinec nečekaně rezignoval. V čele podniku ho nahradí Lenka Hamplová z ministerstva dopravy. Krapincův odchod přichází jen pár dní potom, co předseda sněmovny Okamura dopravce veřejně tepal za nedostatek toaleťáku.

0: Prime. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Cauzi. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kde si myslíte, že přichází ty nejlepší nápady? V práci, doma, na dovolený, v autě? Kde je to za vás? Já pro vás mám totiž takový menší tip na přemýšlení. Já totiž vím, který místo je úplně to top 1. Taky mám pro vás lubriku a samozřejmě skvělej playlist. Sombr, Loy a nebo právě teď Black Eyed Peas. Music Boost International. Tohle je druhá společná hodinka v Music Boostu. Tak si ji pojďme užít.

Na fajnu na mesky před čtvrtku dohrál Sombre. No a kdy nejvíce přemýšlíme? Nejlepší nápady často přicházejí ve chvíli, kdy se naopak právě nesnažíme žádný nápad vymyslet. Je to takový trošku na potvoru. Vy jste nejvíc psali les, procházky lesem. Jako je pravda, že je tam klid, takže tam ty nápady podle mě určitě taky najdete. Dokonce tu někdo píše řízení. Já si myslím, že by bylo fajn za volantem přemýšlet i nad řízením samotným, ale zase chápu, že někdo to takhle máte nastavený, že prostě za volantem přicházejí třeba nějaký super čupr nápady. Ale pořád to prostě vás není úplně ta top varianta. Já vás nebudu napínat. Je to sprcha. Během sprchování se totiž náš mozek přepne do takového módu, že ty myšlenky prostě konečně mají prostor se nějakým způsobem dát dohromady. Jo? Já tohle musím potvrdit. Já v té koupelně si fakt nejvíc odpočinu, to za prvý. A za druhý vždycky vymyslím následující den. Jako během té sprchy to nějak prostě jde jako samo. Takže se tu nabízí otázka, co dát povinně všechny sprchy na pracoviště. Třeba se v té práci bude jako přemýšlet lépe. Jo? Hej, kde je kolega Tonda? Hele, už 50 minut ve sprše přemýšlí nad tím meetingem. Jo, proč ne?

0: čtvrteční dopoledne, pořád s Fajnem, dohrává Alex Warren. OK, nejlepší přemýšlení je tady ve sproše, podle vás i v lese, za volantem, v tramvaji. Taky přišla zpráva, že večer v posteli a naše produkční Irča teď pronesla, že nejlepší nápady přichází v půlnoci u proseka. Prosím vás, já Irču docela dlouho už znám a veškerý její nápady v půlnoci u proseka nebyly dobrý nápady. To znamená, pojďme přemýšlet v lese a ve sprše. Za chvilku Hozy Rain, jeho Nobody Soldier. Taky Just The Way You Are, Milky Mallgrab. A užívejte si to do pohezky s námi.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
9: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: Nobody Soldier, tohle je Hozier, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu a to jsou taky 3 minutky po 10:30 a my všichni, nebo aspoň většina z nás, víme, co to znamená. V tenhle čas, všední den, přichází jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle nového britského průzkumu lidé nejčastěji myslí na sex v práci. To znamená, že pokud vám účetní pošle emotikon broskve, tak bych asi zvážila, zda připravit fakturu nebo lubrikant.

Song pro všechny pracující osoby v tomto okamžiku. Eva Farná i Perpetuum Mobile. Dáváte si dnešní fajn, no a já vám dám takovou ochutnávku. Když vám to asi není ochutnávka, když si to musíme poslechnout, toho, co bude hrát za chvilku.

0: Milovníci seriálu Wednesday už moc dobře ví, co je tohle. Lady Gaga, její Dead Dance. Tohle jsou songy pro vás, od nás, za chvilku.
1: Music Boost. Music Boost.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Interiér.
10: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
11: I táta přece vaří.
12: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní.

0: nábytku na míru.
1: www.jonointeriér.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies. Dohrávají na Fajnu krátce před 11. Jestli náhodou dneska toužíte po nějakém programu a vůbec nevíte, kde, co a jak. Já mám pro vás jeden malej tip, na který jsem před chvilkou narazila. V Praze, totiž na Křižíkově fontáně, dneska probíhá další ročník nějakého yoga gangu. Prosím vás, já jsem tam nikdy nebyla, ale musím říct, že se mi to jako zatím jako podle toho, co čtu, líbí. Je to nějaký český koncept, který spojuje jogu, pohyb a DJský sety a všechno podobně. Jo. Má to dva bloky, denní a večerní, takže jestli prostě teď musíte být v práci, můžete naběhnout na večerní, takže jeden je sunset, druhý je night. A je tam jako jsou tam DJové. Jsou tam jako skvělý DJský sety, skvělá nábava, nábava tam bude taky, zábava tam taky bude, ale vypadá to jako fakt moc dobře. Viděla jsem fotky z minulých ročníků a vypadá to, že je o to velký zájem. Takže jestli nemáte dneska, jak se říká, do čeho píchnout, můžete si jít udělat jogu a do toho ještě poslechnout dobrou hudbu.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc nahlas. Když by si mohli myslet, že máš...

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Oh.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Největší hudební hvězdy.
13: This is Taylor Swift.
14: Hi, it's Harry Styles.
15: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
16: Dneska celý den polojasno, žádný déšť, žádná bouřka, teploty 24, maximálně 29 stupňů Celsia a na horách kolem 20.
7: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. Internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
17: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho v roce 2022 zařadilo do svojí zprávy o extremismu a předsudeční nenávisti. Zatím nepravomocně o tom rozhodnul soud, nárok na omluvu vládnímu hnutí ale nepřiznal. Hudební svět opustila královna amerického country. Ve věku 80 let zemřela legendární zpěvačka Dolly Parton. Autorka nesmrtelných hitů jako Jolene nebo 9 to 5 se do paměti zapsala nejen unikátním hlasem a humorem, ale taky rozsáhlou charitativní činností. A hokejový mistrovství světa v Německu už zná svého oficiálního maskota. Fanoušky na stadionech v Düsseldorfu a Mannheimu bude bavit jezevčík Tekl. Organizátoři vybrali právě tohle tradiční plemeno, protože má symbolizovat německou vytrvalost, odvahu a zdravou drzost.
7: Fajn. Music Boost.

0: Fajn.
1: I s 11. Music Boost pokračuje. Mám pro vás další nálož songu a taky informace, o který by bylo fajn vědět. Tak si na ně počkejte. Jdem na to. Music Boost.

Dave, taky James, Rain Dance, to je song, který nám dohrává na fajnu. No a na obloze se zase něco chystá. Zítra má pro nás příroda a taky vesmírný jevy docela připravenou nálož, jo, tak si to nenechme uniknout. Už ráno ve 4 hodiny a 33 minut proběhne zatmění měsíce, takže jestli jste náhodou nestihli nedávno to zatmění slunce, tak teď si dejte měsíc, jo, máte takovou fajn kompenzaci. Taky nás zítra čekají silný bouřky, takže je možná na čase si upravit víkendový harmonogram, ať nedopadnete jako minulý měsíc já, když byly ty obrovský bouřky, tak já jsem vyrazila na vodu sjíždět Vltavu. A jakoby zůstat zrovna letos ještě na vodě, když není voda, tam někde jakoby upíchlá, no docela stres, takže opatrně, kam zrovna máte namířeno, jestli třeba nebude od věci to trošku jakoby změnit. K tomu zatmění, prosím vás, ještě pozor na ty oči, jo. Já nevím, jestli ten měsíc způsobuje to samé, co teď způsobovalo to slunce, ale půlka České republiky oslepla, protože si asi dostatečně dopředu nezjistila, že dívat se na to zatmění slunce není fakt pro ten zrak jakoby OK a bez těch speciálních brýlí to prostě bylo takový jako velký špatný, no, takže teď všichni chodí na optiku a druhá ta půlka, ta zdravá, teď čeká na to zatmění měsíce, což já vlastně nevím, jestli tam taky musíme mít něco speciálního na sobě, no, to je potřeba taky zjistit. Oslepnout, to by se mi nehodilo. Posloucháš Fajn.

0: Kenny a Grace a Strangers. Dnešní čtvrteční music boost na fajnou. Tak lidi, nebojte se, je to safe s tím zatměním měsíce zítra. Tam žádný speciální brýle nebudeme potřebovat. To je vlastně jenom na to zatmění slunce. To už máme za sebou. Ale měsíc je v suchu, takže zítra 4:33 ráno, klidně koukejte. Za chvilku Chemical Brothers, jejich Go. Tak ať vám to dneska v práci rychle utíká a leďte fajn.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hit.

Tvoje máma je tak tlustá, že kdyby. Pamatujete si na tenhle divný trend, když jsme dospívali? Já když vidím některé trendy dneska, tak si říkám, what, co ty děti dělají? My jsme byli normální, no nebyli. Jenom zapomínáme na to, co jsme dělali. Takže když tady jsem úplně četla ten článek o tomhle syndromu tvoje máma, tak jsem si úplně vzpomněla na to, že jsme to opravdu na té základce dělali. Každopádně tenhle trend tvoje máma je starší, než jsme si všichni asi údajně mohli myslet. Našla se teď 3500 let stará hliněná babylonská deska. Na ní je prosím vás nějaký text a odborníci dokonce tenhle text považují za možná nejstarší zaznamenaný Your Mom vtip. Jo, ta tabulka obsahuje nějakých 6 hádanek a právě narážku na něčí matku. To znamená jedno jediný, že už ve staré Babylonu

0: Skvělá kombinace David Guetta, Townsend a taky Teddy Swims, jejich Gong Gong Gong. Napadne mě občas taková myšlenka, jak by asi vypadal svět bez hudby, kdybychom vlastně jako my neměli mezi sebou tyhle skvělý umělce, tyhle skvělý hity. Dokážete si vůbec takový život bez písniček, bez hudebních nástrojů, bez zpěváků jakoby představit? Já ne. A radši to ani nedělejte, nic moc představa. Buďme rádi za to, že existují lidé, jako třeba Tiffany a Riz za chvilku, kteří mají takhle úžasný hlas a dokážou prostě s ním dělat takhle skvělý songy. Vertigo. Taky Mal Schmidt, Niall Horan, jejich Drive Safe. Na fajnu. Music Boost.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v obci Bohy na Plzeňsku za 5 200 000 korun, byt 1+1 ve Varnsdorfu u Děčína za 1,75 milionu, rodinný dům v Holetíně u Chrudimi za 3 160 000, rodinný dům ve Starém Sedle na Sokolovsku za 9 999 000 a byt 3+1

0: a v Kněževsi na Rakovnicku za 3 miliony 600 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Nejnovější trendy
0: a momenty, které musíš vidět.
1: Fajn.
6: Dneska na obloze čekáme jenom polojasno, no a nejvyšší teploty 24, maximálně 29 stupňů Celsia.
7: Fajn.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: A 12. hodinu na Fajnu si dáme s Matějem.
10: Sněmovna po dva dny dlouhý ostrý debatě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila spornou rozpočtovou novelu. Ta vládě rozvolňuje pravidla pro hospodaření a půjčky. Opozice se ale kvůli obavám ze zadlužování hodlá obrátit na ústavní soud. Marvel vrací do kin megahit Avengers Endgame ve speciální prodloužený verzi s bonusovýma scénama. Návrat je naplánovaný na září a studio si tak chystá půdu pro prosincový pokračování s podtitulem Doomsday, který na epický komiksový příběh naváže. A úctyhodnej výkon předvedla želva jménem Molly. Po útěku z domova strávila na cestách 2 týdny a ušla neuvěřitelných 20 kilometrů. Zmatenou dobrodružku nakonec našli ochránci přírody a v pořádku ji vrátili majitelce.
7: Fajn.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
9: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Fajn.
6: Společně otevíráme poslední hoďku Music Boostu, show, při který se občas zasmějeme, ale hlavně si zatrsáme. 12. hodina je tady s náma, no a před námi třeba Rugale, Miley Cyrus, Temper City, anebo právě teď Coldplay.
0: Music Boost.
6: Jejich Sky Full of Stars. Tyjo, kdy naposledy jsme tohle slyšeli? To už je nějaký pátek, co? Tak si to pojďme užít. Hezký čtvrtek.

Caitlin Aragon a je Run. Song, který nám dohrává na Fajnu krátce před čtvrt na jednu odpoledne. Představte si, že něco umíte úplně nejlíp na světě a pak přijde robot, který vám tu pozornost prostě vezme. Tohle teď zažívá Usain Bolt, doteď vlastně nejrychlejší osoba na planetě. Jo. Jeho světový rekord z roku 2009, 9,58 sekundy. Jo. Všichni prostě si na tom pamatujeme a ten, kdo nepamatuje, tak aspoň ví prostě, že od potomhle člověku se jmenuje Bolt a víme asi proč. Jo. Všichni teď sestrojili robota, který tenhle rekord překonal. Jako já chápu, že je dobře, že máme jako ty roboty skoro už dneska na všechno. Třeba vysávání a vytírání. Proč ne? Klidně v tom můžou být nejlepší, jo. Ale proč sestavovat roboty na něco, co prostě není jako tak moc důležitý pro nás, jako pro lidstvo, mít robota, který umí prostě rychle utíkat, proč, k čemu. Ale akorát to prostě bere pak někomu jakoby radost. Jak se teď Usain musí jako cítit? Představte si to, jo, doteď prostě nejrychlejší prostě osoba, která dokáže prostě uběhnout za tenhle čas takovou vzdálenost a pak prostě přijde nějaký kus plechu a prostě mu tu radost vezme. To znamená, jsem pro to podepsat nějakou petici, pro to, aby se přestali vyrábět roboty, roboti, kteří prostě berou pozornost lidem, kteří jsou prostě šikovní. We got that hit. Fine.

Na fajnu dohrávám Miley Cyrus. Já doufám, že vám v práci dneska ten čtvrtek pořádně utíká. A doufám, že ten náš playlist tomu dost pomáhá. Za chvilku Disco Lines, No Broke Boys. Zpívá se tam dokola pořád, pojďme všichni skákat a nic neřešit. A to si myslím, že je dobrý moto pro takový dnešní odpoledne. Taky zazní Harry Styles, jeho American Girls. Takže nejdřív budeme skákat a pak si dáme takovou pohodinu na fajnou.

0: Lidl.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Disco. X on

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Podle nového britského průzkumu lidé nejčastěji myslí na sex v práci. To znamená, že pokud vám účetní pošle emotikon broskve, tak bych zvážila, zda připravit fakturu nebo lubrikant.

0: Music Boost. Fajn. Drbis, ohrad a výběhu Zoo parku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: Jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar od 2. září na Nově.
7: Za

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo

0: Under My Pillow, taky Sofien, Matthew, jejich Vision.
1: Jak se Daniela dostane domů?
0: To je song, se kterým jsme dnešní Music Boost skončili. Já vám děkuju za 4 společné hodinky, bylo toho dost, ale stačilo to. Teď už Kristýnka, vy pokračujte s naším playlistem, no a zítra v 9.00. Yeah, we are fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Je, to je krásná kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: To bych chtěla domů.
7: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
8: www.jonointeriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
11: Na internetu je hodně věcí.
12: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
13: Rosnička Kristy je tady, jdem zasmrknout na počasí. Dneska máme zase teplo, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, takže ten zbytek léta maká na plný pecky. Zároveň by vůbec nemělo pršet, 0 mm, prostě úplný sucho. Většinou polojasno, večer od jihozápadu sem tam nějaký mráčky, ale jinak krásně.
12: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Čtyři minutky po jedný odpoledne, to je čas, aby jsme se dozvěděli, co je hot a fresh.
14: Šéf Českých drah Michal Krapinec překvapivě skončil ve funkci. Vedení podniku po něm převezme Lenka Hamplová z ministerstva dopravy. Krapincova rezignace přichází pouze pár dní poté, co předseda sněmovny Okamura dopravce veřejně kritizoval kvůli nedostatku toaletního papíru. Evropu čekají silné bouřky a v pátek se extrémní počasí přesune taky nad Česko. Meteorologové upozorňují na přívalový deště, kroupy, taky silný vítr, který může napáchat škody. Během víkendu by se ale počasí mělo začít postupně uklidňovat. Připravovaný seriálový Harry Potter oznámil velkou hereckou posilu. Narcistního učitele Zlatoslava Lockharta se zahraje Kit Harington, který ho většina lidí zná jako Johna Sněha ze Hry o trůny. V nový adaptaci od HBO tak převezme roli po původním představiteli Kennethovi Branaghovi.
12: Fajn.
13: Krásný čtvrteční odpoledne, konečně je to tady, čtvrtek, malej pátek, a to znamená, že Fajn warm-up už je i taková malá party. Teda ne, že by nebyla celý týden, ale víte, že dneska to bude ostrý. Tady Kristý, před náma čtyři společný hoďky, který si totálně užijem, tak jdem na to, budem tančit, zpívat, hrát, a první, co budem hrát, je Viz DMC, Viz Honey, jejich Show Me Love, taková letní party, nakoncentrovaná v jedné písničce. Tak jdem na to, právě teď.

ten typ písničky, která vám dodá motivaci přežít odpoledne. Michael Jackson, jeho Beat It, právě teď dohrálo na Fajnu. A pokud máte nějakou povinnost, kterou ignorujete úspěšně už 2 měsíce, nebo klidně i díl, mám pro vás ofiko omluvenku od vědců. Vědci totiž zjistili, že prokrastinace a odkládání věcí není lenost. Prosím vás, to neznamená, že bychom byli líní, ale snaha vyhnout se nepříjemným pocitům, stresu a nudě. To je to, proč to odkládáme. Jakože děkujeme za vědecké vysvětlení, ale všichni víme, jak to funguje v praxi. Máte napsat jeden jediný důležitý e-mail nebo poslat daňový přiznání a místo toho najednou ve 2 ráno s kartáčkem v ruce drhnete spáry v koupelně. Nebo třeba studujete historii starověkého Egypta na Wikipedii. A nebo přesazujete kytky, který jste taky ignorovali půl roku. Prostě najednou je i utírání prachu za lednicí fascinující zábava oproti tomu, co byste doopravdy měli dělat. Jenom abyste nemuseli zvednout ten telefon a třeba zavolat doktorovi, objednat se. Prostě všechno takhle odkládat. Tak pojďte se mi přiznat, co už odkládáte takhle dlouho vy? Ať už to odkládáte den, týden, měsíc, rok nebo i 10 let. Pojďte se mi přiznat na 724-634-634, co už takhle odkládáte. Já mám pochopení, není to lenost, jo, jak říkají vědci, prostě se jenom vyhýbáme nepříjemným pocitům, ale pojďme se dohodnout, že až mi to napíšete, tak to společně v co nejbližším termínu uděláme. Pojďte mi napsat, no a uvidíme, co máte takhle na svém to-do listu. Teď už ale Bella Kay a její I love it, I love it, I love it.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky,
1: ho?
2: Vždycky.

0: Konečný hlas to byl Teddy Swims a jeho song Mr. Know It All. No a společně na Fajnu teď ve čtvrtek odpoledne probíráme prokrastinaci a co nejvíc odkládáte. Markétka píše, ahoj, odkládám objednání syna na dentální hygienu, i když mi to sám ve svých 11 letech neustále připomíná, že nechce, aby se mu kazily zuby, protože mu zubař řekl, že se mu hodně dělají kazy. Nevím, proč tam nezavolám. Teď, jak to píšu, přijde mi to docela úsměvný. Píše Markét a rovnou tady máme i update. Markét to donutilo a Markét píše a tak jsem tam zavolala a mají obsazeno. Markét, ale já jsem extrémně ráda, že si udělala ten krok. Já mám normálně úplně pocit zadosti učinění, že tohle naše povídání tady v rádiu mělo nějaký smysl, že jsem vás donutila tu věc fakt udělat. Takže Markét, skvělý, jsem moc ráda, ale nezapomeň tam zavolat znova. To, že mají obsazeno teď, neznamená, že budou mít obsazeno i za dalších 5 minut. Carol píše, ahoj, já takhle už půl roku odkládám přebírání a srovnávání skříně. Skoro každý den si říkám, tak, dneska to udělám, ale pokaždý mi do toho něco vleze a nejsem schopná. Nejhorší je, že skříň praská ve švech, oblékla bych půlku paneláku. Carol, tak dneska je ten den, tenhle víkend, to je tvoje znamení, jdi to oblečení klidně rozdat do toho paneláku. Tak, no a ještě na závěr Michal, a s tím se asi všichni stotožníme. Michal píše, že on nejvíc odkládá budíka denně. Mám ho nastavenýho na 6, ale pak, když se probudím po 8, tak překonávám osobní rekord na trase Pelech auto. Teda musím říct, že odkládat budík 2 hodiny, to už by mohl být nějaký rekord. Každopádně, ať už odkládáte cokoliv, dneska je ten den. Pojďme to společně změnit. A já vám moc děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Já s váma budu za odměnu za chvilku sdílet další song, který vám dodá motivaci ty věci opravdu dělat. Watch me. Dua Lipa, Dance the Night, písnička, která je sice o tančení, ale i tím životem se můžeme někdy tak jako protančit, i těma povinnostma. Takže za chvilku tenhle song společně na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve

0: vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: Dancing in the Moonlight, tenhle legendární song v předělání od Jubela Namyho. Zní to prostě jako západ slunce někde na pláži. Ale teď z vás udělám gény. Gény je možná spíš. Stačí vám k tomu jenom šampon. Je to oficiální. Nejlepší životní nápady a geniální business plány totiž vznikají ve sprše. Nenapadne vás to v práci, ale ve sprše, při luxování nebo na záchodě. Mozek se totiž při těchto tupejch činnostech hodí do klidového režimu, vykašle se na stres a začne sám od sebe spojovat souvislosti. Takže zatímco v kanceláři u sebe za celý den nevymáčknete ani souvislou větu, jakmile si vlezete do horké vody, během 3 minut byste vyřešili státní dluh, napsali bestseller a možná i vymysleli lék na všechny nemoci světa. Jediná tragédie je, že jakmile se ta voda vypne a sáhneme po ručníku, 90% geniality pocitově odplave do toho kanálu a vy si pamatujete maximálně to, že jste si zapomněli oholit druhou nohu. Ale někdy to tak prostě je, že ty dobrý nápady přicházejí ve sprše. Tak mě zajímá, kde vy jste naposled dostali nějaký fakt skvělý nápad? Jestli to taky byla sprcha, jestli jste sekali trávu, nebo jste zrovna čekali v zácpě na D1, napište mi 724-634-634. Na tohle číslo mi napište, kde jste naposled dostali nějaký fakt skvělý nápad. No a ideálně se podělte i o ten nápad, pokud teda si ho nechcete nechat sami pro sebe, ale ideálně v obojí. Hoďte mi to tam, no a já na vás teď házím další letní song Shakira, Burna Boy, jejich Die Die.
1: Hi, I'm Shakira.
2: What up, it's Burna Boy.

0: Ladíte fajn Warm Up s Kristý a právě nám dohrál Alex Warren jeho Burning Down. No a společně tady teď pálíme nápady na místa, kde vy vymýšlíte nejlepší nápady. Verča píše, že jí napadl dobrý nápad, když byla venku s kámoškou, tak to je asi takový běžný místo, ale teda vymysleli nějakou šílenou kombinaci zmrzliny, energeťáku a žvejkačky. Verča píše, je to dobrý, ale pak záchod trochu trpěl, takže já jsem vám úmyslně nepřečetla přesný recept, protože nechci, abyste tak taky dopadli. Nicméně máme tady i Romču, která potvrzuje to, co jsme říkali, že ty nejlepší nápady vznikají na spíš takových podivných místech. Romča píše, vždycky dostanu nějaký nápad, když čůrám. Kolegyně se vysměje, že když přijdu v práci z WC, tak najednou vím řešení nějakého pracovního problému. Asi se uvolní přetlak a hlava více myslí. Takže pokud teď v práci právě řešíte nějaký problém a fakt už si nevíte rady, víte kam jít, máte tady návod. No a Michal ten zaspíše, že nejlepší nápad ho napadl při posledním rande. Napadlo ho, že si večer pustí box, protože bude na sítích nový zápas. To mě potěšilo tak, že jsem to rande s úsměvem vydržel. Ale s tou sprchou to dává smysl, protože nemáme v ruce mobil. Je pravda, že bez mobilů jsou ty nápady najednou dostupnější. Takže jestli dneska prostě nevíte, tak víte, tak teď už víte, rozumíte. Prostě na záchod a bez mobilu, anebo do sprchy. Bez mobilu, logicky. Díky tomu vymyslíte všechny problémy, no a taky si k tomu puste dobrý písničky. Tame Impala, Genie, jejich Drákula, tenhle virální hit tady za chvilku.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90.

0: dneska svátek. Šikovný? Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

extrémne mladionka a extrémne talentovaná. To byla Rue Gale a její song Pretty on Paper. A pokud máte strach z toho, že přijde nějaká robotická apokalypsa, že nás umělá inteligence brzo ovládne, mám pro vás dobrou zprávu. V Číně totiž právě proběhla nebo probíhá robotická olympiáda, kde je víc než 2000 robotů. A internet to samozřejmě totálně žije. Jeden humanoidní robot tam sice zvládl zaběhnout stovku metrů za neuvěřitelný 9 sekund, čímž oficiálně překonal světový rekord Usaina Bolta, to klobouček, ale má to jeden drobný detail. Inženýři sice tohodle robota naučili sprintovat, ale zjevně mu do systému zapomněli nainstalovat brzdy. Takže borec sice protěl cílovou pásku v rekordním čase, jenomže v té stejné plné rychlosti to potom čelně napálil přímo do zdi, ze kterého potom museli sbírat na nosítkách. A to nebyl jediný bizár. Pokud se chcete dneska pobavit, najděte si záběry z robotí olympiády, protože tam třeba další robot byl v MMA ringu, pokusil se o otočku a přitom sám sebe knockoutoval o podlahu. Nebo pak při vzpírání jiný robot jako umřel ještě předtím, než vůbec se té váhy dotknul, byla to taková úplně lehká váha. Takže klid! Kdyby náhodou nastala robotí revoluce a začal nás honit nějaký terminátor robotí, tak žádnou paniku. Stačí se postavit za nejbližší zeď a nechat fyziku, ať to vyřeší za vás. When

0: S tímhle perfektním songem jsme zakončili první naší společnou hoďku, to byla Loi a její Red Eyes. Ale fajn, warm-up jede dál. Jak jsem říkala, je čtvrtek, party je potřeba, takže v tomhle módu pokračujeme i na následující hoďku. Před náma jenom zprávy, no a zase jedem dál. Potom třeba Imagine Dragons, jejich Bones, anebo taky Eva Farná, Perpetuum Mobile. Takže si zaspíváme, už laďte hlasivky.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Nový tracky.
7: Témata, který chceš vidět.
6: A momenty, který se do vysílání nevešly.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Fajn.
6: Fajn. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Za chvilku 2 minutky po druhý a to je čas se dozvědět, co je kde novýho, společně s Hankou.
9: Ministerstvo vnitra podle soudu porušilo práva hnutí SPD, když ho v roce 2022 uvedlo ve své zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti. Rozhodnutí zatím není pravomocné a soud zároveň vládnímu hnutí nepřiznal požadovanou omluvu. Hudební svět přišel o královnu amerického country. Ve věku 80 let zemřela legendární zpěvačka Dolly Parton. Autorka nesmrtelných hitů jako třeba Jolie se proslavila nejen nezaměnitelným hlasem a humorem, ale také svojí rozsáhlou charitativní činností. Hokejové mistrovství světa v Německu už představilo svého oficiálního maskota. Fanoušky v arénách v Düsseldorfu a Mannheimu bude bavit jezevčík jménem Tekl. Organizátoři sáhli po tomhle tradičním plemeni, protože má představovat německou vytrvalost, odvahu a taky zdravou drzost.
10: Fajn.
8: Zhlaste si čudlíky rádia, protože právě teď ladíte Fajn warm-up s Kristý a před náma druhá společná hoďka. A vy víte, co nás čeká. Čeká nás totální karaoke, budeme zpívat, budeme tančit. Musíme si to užít, je čtvrtek, potřebujeme ještě trošku motivace na to zvládnout zbytek toho pracovního týdne. No a pro některý zase zbytek prázdnin, jo, takže ten musíme využít na max. Takže pojďte do toho se mnou, právě teď jdem zpívat společně s Imagine Dragons. Jejich song Bones. Let's go!

Přenádherný a emotivní song od Evy Farný o tom, jak se nikdy nezastavíme a jsme jako perpetuum mobile. A to se hodí, protože cítíte se někdy provinile, když jenom třeba hodinu zevlujete a neděláte nic užitečného? Pokud jo, tak je čas přepsat vaše životní motto. Protože poslední dobou internetem začal šířit se koncept dolce far niente, neboli doslova sladký nic nedělání. Teď mě doufám omluví rodilí Italové, jestli jsem to špatně vyslovila, ale v dnešním světě, kdy má člověk výčitky svědomí i ve chvíli, kdy si na 10 minut sedne na gauč bez toho, aby u toho aspoň poslouchal nějaký seberozvojový podcast, nebo třeba uklízel byt, tak tahle starořímská filozofie by mohla být absolutní spása. Jenom polehávat, koukat do stropu, 2 hodiny klidně bezmyšlenkovitě sledovat TikTok, nebo jenom tak existovat na dece. V téhle filozofii není ztráta času ani ostuda. Je to prej mentální nutnost, no a umění žít přítomným okamžikem. Takže až se vás příště někdo zeptá na vaše životní motto, zapomeňte na nějaký citáty o práci, o tvrdým práci a náročném životě. Ležet a nic nedělat. To je teď oficiálně uznávaná filozofie, kterou můžete si vzít za svojí, ale pokud máte nějakou jinou, tak se mnou pojďte podělit. 724-634-634, jaký je vaše životní motto? Je to něco hlubokého, co vás žene dopředu? Nebo se řídíte něčím úplně jednoduchým, jako třeba když nejde o život, jde o... Vy víte co? Napište mi, jaký je vaše životní motto. Pojďme si to tady společně nazdílet a udělat si takovou motivační chvilku. Dalo by se to tak říct. Teď si dáme spíš ale takovou emotivní chvilku společně s Joeem a jeho End of Beginning. Právě teď.

0: Gracie Abrams právě dohrála na Fajnu song That's So True. No a společně takhle ve čtvrtek odpoledne probíráme vaše životní mota, abychom si dodali trošku motivace. Michal píše, že za něj je to moto máme budoucnost pod kontrolou. Píše, nebo aspoň si to myslím. Otázka, jestli to je pravda, to asi nedokážu posoudit, ale oproti tomu tady máme docela zprávu, která je v kontrastu, protože tady mám, ale nedávno mi kamarád řekl, život je jako Wi-Fi, nikdy nevíš, proč to nefunguje, ale pořád to zkoušíš, což je podle mě docela v kontrastu s tím, že to máme pod kontrolou. No, záleží, jak si to vezmete, nicméně tady ještě moto, který právě píše, tady druhý pisatel nepodepsaný. Nejradši se držím mota, chyby děláme proto, abychom měli na co vzpomínat. A to se mi líbí, protože chyby děláme všichni, je to lidský a vzpomínky jsou důležitý. Takže tím se dneska můžete řídit, podle mě krásná inspirace. Klidně si vemte i to s tou Wi-Fi. Jaký moto si budete chtít přebrat, to je vaše, udělali jsme si tady takovou výměnu. Moje moto je žijem jenom jednou, takže si to musíme pořádně užít, takže si pojďme užít i zbytek dnešního dne. Za chviličku třeba s Nico Santosem a jeho Home Part 2 tady na Fajnu.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Mizuno Neoneran Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neoneran.cz.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Co to zas popájskuje za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
16: Right,

připomínka, ať se ničím nestresujete, i kdyby trakaře padaly z nebe. To byla Leony a její Don't Worry. A věděli jsme asi všichni, že pro krásu se musí trpět. To nás učí od malička. Ale že vás módní oblečení pošle rovnou na chirurgii s rozbitou pusou, to je mi ale novinka. Internetem totiž teď hýbou takzvaný zabijácký kalhoty ze Zary. Na první pohled je to dokonalý letní kousek, jo, lehonkej matroš, guma v pase, široký nohavice, pohodinda. Jenomže ty nohavice jsou tak gigantický, že oni holky po celém světě při chůzi zakopávají, padají na eskalátorech a při chůzi prostě dostanou totálního vypínáka. Sociální sítě jsou teď plný videí, kde mají holky vykloubený zápěstí, zlomený kotníky, modřiny. Jdete si takhle po ulici, jak kdybyste šli na přehlídkovém mole, najednou foukne vítr. No, vy se štípnete po vlastní nohavice a rázem padáte jak špatně postavený domino. To je přesně ten příklad toho, co se teď děje. Ale mě by zajímalo, jestli je to teda jenom nějaká virální legenda, jasně, videa kolujou. Ale stalo se vám to někomu? Zakopli jste si už vo vlastní kalhoty tak, že byste skončili na zemi? Napište mi, jestli se vám to někomu stalo. Chci slyšet celý ten story time, celý příběh, jak k tomu došlo, jak je to možný. No a jak to dopadlo? 724-634-634. Nebude to trapný, nebojte, jsme v tom všichni spolu. Pojďte mi to zazdílet, chci to slyšet. A vy teď chcete slyšet následující song, protože tohle, co jsme pro vás našli, Clean Bandit, Zara Larsson, jejich symfony, to je připomínka léta 2016 v té nejlepší podobě. Tak jdem na to.

0: Boyovi a taky Clock Clock za jejich song Born Again, protože po něm se teď stoprocentně cítíte znovu zrozený. A naše téma jsou nebezpečný kalhoty. Ano, široký kalhoty, který teď jsou největším nebezpečím široko daleko. Široko? Ha? Chápete? Protože spousta lidí kvůli nim padá. Je to trend a bohužel se to prej děje. Dokonce tady mám od vás i zprávy, které to potvrzujou. Klára píše... Čau, já jsem ve zvonáčích vyrazila minulej týden na první rande. Šla jsem ladně po chodníku, pak foukl vítr, já jsem si šlápla podpatkem do té vlastní nohavice a rozplácla jsem se na břicho. Klara píše, on se mohl potrhat smíchy a já mám odřený obě kolena. Druhý rande už nebylo. No tak vidíte, tak to je to nebezpečí ještě větší, než jsem si myslela. Široký kalhoty na první rande očividně nebrat, máme poučení. No a pak ještě jedna zpráva a ta je od Aničky. Píše, já jsem takhle v kalhotech nastupovala do tramvaje. Šlápla jsem si na ně zrovna, když se zavíraly dveře. Zůstala jsem viset napůl vevnitř a napůl venku. Celá tramvaj koukala a řidič na mě troubil. Zlatý skinny džíny. Jo, skinny džíny, já už bych do módy nějak extra nevracela, ale je pravda, že v tomhle to bylo asi bezpečnější. Takže děkuju, že jste to se mnou sdíleli, zároveň i s ostatními. Dejte si bacha, až půjdete někam v širokých kalotech. Já je dneska mám taky na sobě, takže si společně musíme dávat pořádnýho majzla. No a k tomu hezká hudba. Tak bacha, abyste netancovali tak moc, že si na ty kalhoty šlápnete. Za chvilku třeba Benson Boone a jeho Beautiful Things.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy.

0: Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
0: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

na Fajnu v malý pátek, to znamená čtvrtek pokračuje a tohle byla BB Rexa Faithless a jejich New Religion. A pokud máte vystudovaný marketing, no, teď můžete ten diplom oficiálně zahodit. Zara Larsson, tahle zpěvačka, totiž právě ukázala, jak se to dělá, jaký je nejefektivnější business strategie 21. století. Ona totiž nedokázala vyprodat v thajském Bangkoku svůj koncert v rámci svojí tour. No a co udělala? Nenajela si žádnou drahou PR agenturu, nenakoupila ani drahý billboardy, ale prostě si stoupla před kameru a 12 dní v kuse tancovala na TikToku. Teda ne 24/7, ale každý den přidala jedno video, kde tancuje a psala, že bude prostě tančit do té doby, než se ten koncert vyprodá. No a výsledek? Koncert je oficiálně vyprodaný do posledního místa. Chápete to? My tady v kancelářích potíme krev, vymýšlíme prezentace, tabulky, business plány. No a dneska stačí prostě jenom 12 dní házet bokem před mobilem. A máte vyděláno na vilu s bazénem, takže pokud vám vázne prodej svíček, já nevím čeho, nebo nikdo nechodí do vaší kavárny, zapomeňte na e-maily, hoďte to na TikTok, zatancujte, no a sledujte ty kouzla. Takže teď už to pojďme trénovat společně se Zarou, budem tančit na její song Pretty Ugly.

0: Eagle i Miles Angel, Ultra na té jejich Moving to the Sun, píseň, která nás všechny přenesla někam do plážového baru, drinčík v ruce, opalovačka, pohodička. Venku to sice na opalovačku je, pokud stejně jako já, ale nejste na dovolený, tak si aspoň uděláme tady v našich uších. Prostě si to uděláme hezký, představíme si, že v nějakém tom baru takhle na pláži jsme. No a v tomhle modu samozřejmě pokračujeme ve Fine Warm-upu, totiž jedeme dál, před náma další dvě hoďky. Během toho si řekneme jenom počasí, Hanka vám poví zprávy ze světa, no a potom jedem dál, takže rozhodně zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Oh!
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Témat

0: vědět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Co si pro nás přichystalo počasí? Srpen podle mě pracuje přes časy, protože se nám snaží dokázat, že ještě umí dát nám nějaký hezký teplý dny. Dneska 25 až 30 stupňů, předtím než k nám o víkendu přijde studená fronta bouřky, takže si to pojďme užít. Dneska totiž žádný bouřky, obloha čistá, jo, někdy je sice nějaký mráček, ale to ignorujeme. Prostě je hezky, pojďme si to užívat, pojďme ocenit ten srpen, že takhle machá a chce nám ještě udělat to léto hezký. Takže užívejte. No a můžete jít úplně na lehko.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: A co si pro nás přichystala Hanka? 2 minutky po 3 hodině. Hanka má zprávy.
3: Sněmovna po dvoudenní vyhrocený debatě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a odsouhlasila spornou novelu rozpočtu. Ta vládě uvolňuje pravidla pro hospodaření a zadlužování. Opozice se ale kvůli obavám z rostoucího dluhu chce obrátit na ústavní soud. Marvel znovu pošle do kin megahit Avengers Endgame. Tentokrát ve speciální prodloužení verzi s bonusovejma scénama. Návrat je naplánovaný na září a studio se tím zároveň připravuje půdu pro prosincový pokračování s podtitulem Doomsday, který na epický komiksový příběh naváže. Pořádnej cestovatelský výkon má za sebou želva Molly. Na útěku z domova strávila 2 týdny na cestě a zvládla ujít neuvěřitelných 20 kilometrů. Zmatenou dobrodružku nakonec objevili ochránci přírody a v pořádku ji předali zpátky majitelce.
0: Fajn.
2: Na tohle rozhodně ready nejste. Před náma totiž už 3. hodina Fajn warm-upu s Kristý, ve který to rozjedeme naplno. Ne, že bychom to doteď nedělali, ale víte, jak to je. Zároveň si povíme nějaký šílený, strašný vtipy, takže rozhodně se máte na co těšit. To vám zlepší den, ale teďkon už pojďme na tu hudbu, která je zaručený zlepšovák nálady. Shaboozy, Miles Smith, jejich Blink Twice, tyhle 2 nádherný hlasy, 2 interpreti, tím to odpálíme. Tak jdem na to.

Ladita Fajn a právě dohrála Tiffany Iris a její Vertigo. No a kdo vymyslel nejhorší vtip v historii? Tvoje máma. Teda, ne, pardon, jo, byla to vaše prababička. Hahaha, hrozně vtipný. Tímhle jsem teda nechtěla urazit žádný mamky ani prababečky, jenom jsem vám ten vtip potřebovala názorně předvést, chápete? Ukázalo se totiž, že tahle legendární hláška, tvoje máma, není žádný výmysl teenagerů. Je to prej starý asi 3500 let. Jo, na babylonský hliněný tabulce z doby kolem roku 1500 před naším letopočtem se objevila narážka na něčí matku a odborníci to považují za jeden z nejstarších zaznamenaných tvoje máma vtipů. A mě to strašně vrátilo do doby, kdy mi bylo asi 13 a mezi mýma vrstevníkama se právě tenhle nešvar rozšířil. Rodiče se třeba zeptali, co bylo dneska ve škole? A odpověď, tvoje máma. Co budeš mít dneska k večeři? Tvoje máma. A já si pamatuju, že mě za to rodiče absolutně nesnášeli. Což samozřejmě znamenalo, že to bylo ještě vtipnější. Protože jakmile zjistíte, že vaše rodiče něco vytáčí, no tak je to samozřejmě nový životní cíl. No ale nejlepší je, že my jsme si tehdy mysleli, jak je to strašně originální. A přitom už to existovalo 3500 let před naším letopočtem. Ale dneska už se to samozřejmě asi zase posunulo. Co je dneska taková jako otravná věc, co říkáme? 6-7? Tak mě zajímá, jakou hlášku nebo větu jste vy jako děti pořád opakovali a vaši rodiče z toho šíleli? No a pokud jste rodiče, tak mi můžete napsat, co dneska říkají vaše děti a co vám už úplně leze na nervy. Pojďte to se mnou sdílet, já s váma budu sdílet další písničku. Dominic Fike, White Keys, virální song, který 100% znáte, takže pojďte zpívat.

britská popová ikona Adéla a její song Ain't in LA nám právě teď dohrál na Fajnu. No a když jsme u toho, ona nebude jenom v LA, bude i v Praze. Dneska to totiž oznámila, 11. ledna se odehraje koncert ve Fóru Karlín, takže pokud jste na tenhle moment čekali, tak tohle byla zpráva přesně pro vás. No ale teď už jdu na zprávy od vás, protože jsem se vás ptala na hlášky, který používáte nebo jste používali a vaši rodiče to nesnášeli. No a nebo naopak, hlášky, které nesnášíte u svých dětí. A přesně se tady objevuje to, co jsem čekala. Několikrát tady ve zprávách je 6-7, mamka nesnáší 6-7 a tak dále. Moji rodiče nesnáší, když říkám kámo, to píše Alča. A tady se k tomu přidává další zpráva. Ahoj, moje mamka neměla ráda, když jsem šla s ní nakoupit a kámoška mi řekla čau kámo. Tak mi řekla mamka, že to se jí nelíbí. My jsme s kamarádem přišli na něco, co bylo strašně random. Pořád jsme zpívali pečivo, chleba, 4 rohlíky. No a to asi taky úplně nevyhovovalo rodičům. To píše Verča. Mám tady těch zpráv od vás fakt hodně. Pak je tady nějaký gugu gaga, to ani neznám, to ani nevím, že se používalo. Nějaký ty špíňáku, no nic. No nic je asi hodně častý. No a pak tady ještě naposled připomínám znova 6-7. To se tady objevuje fakt nejčastěji. Ahoj, moje rodiče vytáčí, když říkám, mně je to jedno, hlavně když se mě ptají na večeři. Takže mně to je jedno, to je taky neoblíbená hláška, je jich dost. Tak bacha na to, co říkáte a děkuju vám, že jste to se mnou sdíleli. No, tak pojďme na další song. No nic, jak byste řekli asi. Za chvilečku třeba Alex Warren, jeho Fever Dream, tady na Fajnu.

0: CZ.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

Martin Garrix, Ed Sheeran, tahle kombinace, duo, který jsme asi nečekali, a jejich Repeat It právě teď dohrálo na fajnu. No ale teď vám možná zkazím pár písniček, který jste doposud zpívali úplně nevinně. Protože určitě znáte ten moment, kdy jste nějakou písničku zpívali třeba 10 let a pak vám najednou dojde, počkat, co jsem to vlastně zpíval. Mě na tuhle myšlenku přivedla právě Britney Spears, která vysvětlila, že píseň Hit Me Baby One More Time vůbec nemá znamenat žádnou úchylku typu Baby, udeř mě ještě jednou. Ne, ne, ne. Je to prej song o rozchodu a znamená to Baby, ozvi se mi ještě jednou. Je teda otázka, jestli to Britney věříme, ale pokud to tak opravdu je, tak je to podle mě spíš výjimečný případ, protože se podle mě častěji děje to, že se ten song tváří nevinně, ale skutečný význam, ten je hodně peprnej. Jeden příklad za všechny je třeba tahle písnička. Can you blow my whistle, baby? Whistle od Floridy. Jediný, co k tomu řeknu, je, že to není o píšťalce. Ale moje absolutní jednička je písnička od Maxim Turbulence. Lásku máš jediná, do 13 nevinná. Jo, song Jede, jede mašinka, kde se zpívá Lásku máš jediná, do 13 nevinná, vyhrnu si rukávy, praštím s tebou do trávy. Já se dneska ptám, proč jsme tuhle písničku zpívali ve školce? Na dětských párty, na rodinných oslavách a hlavně, proč to našim rodičům přišlo úplně v pohodě. Jo, já jsem si tam jako dítě tancovala, mávala rukama a zpívala o tom, že s někým praštím do trávy. A rodiče ty si jenom říkali, je, to je roztomilý, ona už se naučila i text té písničky. Hrozný. Takže mě teď zajímá, jaká písnička vám takhle došla až s postupem času? Že až s postupem času jste si uvědomili, jaký to má význam? Napište mi 724-634-634, nějaká písnička, jejíž význam jste odhalili až někdy později. No a my si teď teda dáme jako ten krásný příklad Floridu a jejich whistle o píšťalce.

0: My si za chviličku pustíme One Republic Need Your Love. My zůstaneme hezky u čistý lásky. Tak za chviličku, tady na Fajnu.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Malcolm Todd, který za schovaný náušnice schovává metaforu ztracený lásky. Jeho song Earrings právě teď. A představte si, že 10 let tajně pečete nejdokonalejší dort na světě a někdo vám do něj 5 minut před servírováním šlápne botou. Něco takového se teď stalo vývojářům GTAčka, protože přesně chvilku před oficiálním představením je postihl pořádný únik. Na internetu se objevily záběry ze hry, ještě předtím, než je chtěli ofiko ukázat. No a jak to označili vývojáři? Vydali vyjádření a řekli, že to je srdcervoucí. Což je podle mě strašně krásný výraz, protože to je taková věc, kterou můžete použít i v běžném životě. Někdo vám třeba sní ten poslední kousek dortu a vy řeknete srdcervoucí. No, tak někdo zveřejnil GTA 6 před premiérou a je to srdcervoucí. A nejhorší na tom je, že oficiální další ukázka měla být představená už dneska, nebo možná už je, během toho, co vysíláme, co já vím. Ale představte si, že fakt něco takhle dlouho připravujete, plánujete velký odhalení a pak někdo udělá CTRL, no a dá to na celý internet. Rockstar, to vývojářský studio, se teď samozřejmě snaží ty záběry z internetu mazat, ale internet je v tomhle jako ta bájná mytologická hydra. Uříznete jednu hlavu, narostou další dvě, smažete jedno video, vyjde jich dalších 7. Ale dobrou zprávou je, že samotný vydání hry by to zatím ohrozit nemělo, takže 19. listopadu 2026 se konečně dočkáme. Teda, pokud se do té doby nestane něco dalšího.

0: další track, který je podle mě absolutní nálož energie, Lil Nas X a jeho That's What I Want. A přesně tohle jsme chtěli, protože čtvrtek a jak říkám, potřeba dodat si energii, takže nebojte, my jedem dál. Fine Warm Up s Kristý pokračuje, před náma ještě jedna společná hoďka, která bude i jak jinak než navitá. Takže rozhodně zůstaňte se mnou, ladíte fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada.
0: Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
8: Na hodinkách 4 hodiny odpoledne, to znamená, že se musíme dozvědět, co se děje u nás i ve světě. Hanko!
9: Šéf Českých drah Michal Krapinec překvapivě skončil ve funkci. Vedení podniku po něm převezme Lenka Hamplová z ministerstva dopravy. Krapincova rezignace přichází pouze pár dní poté, co předseda sněmovny Okamura dopravce veřejně kritizoval kvůli nedostatku toaletního papíru. Evropu čekají silné bouřky a v pátek se extrémní počasí přesune taky nad Česko. Meteorologové upozorňují na přívalový deště, kroupy, taky silný vítr, který může napáchat škody. Během víkendu by se ale počasí mělo začít postupně uklidňovat. Připravovaný seriálový Harry Potter oznámil velkou hereckou posilu. Narcistního učitele Zlatoslava Lockharta si zahraje Kit Harington, který ho většina lidí zná jako Johna Sniha ze Hry o trůny. V nový adaptaci od HBO tak převezme roli po původním představiteli Kennethovi Branaghovi.
10: Už za hodinu Jindra Žampa.
11: Ale teď ten now.
8: Zapínáme pásy, protože Fajn Warm Up dneska jde do finiše. Před náma poslední společná hoďka s mojí maličkostí, se mnou s Kristý. Zároveň máme 27. srpna, léto, prázdniny se blíží ke konci, takže to musíme využít naplno. Tahle hodina bude plná letních songů, takže to rozhodně zhlaste. No a taky vám zachráním život, abyste třeba už nikdy nemuseli uklízet. Budeme mít jednu soutěž, ale to až za chvilku. Teď už pojďme na ty letní songy, protože dneska chci letní náladu, ale žádnej smutek. Takže Lana Del Rey a její Summertime Sadness, ve kterém odplavíme všechny vaše smutné nálady. Jdem na to, právě teď na Fajnu.

0: někdo uklízí, někdo má chytrý vysavač a je robot Rumba. A u nás na Fajnu můžeš vyhrát takovej i ty.
1: Představte si svět, kde už nikdy v životě nemusíte vzít do ruky koště ani hadr. Já bych řekla, že to je KSN, která se střídá nádheru. A já vám můžu pomoct, jo, tenhle život bez zbytečného uklízení vám můžem zařídit. Protože pro jednoho z vás máme na našem Instagramu soutěž, kterou vám vlastně docela závidím. Protože soutěžíme o chytrýho parťáka, takže nesoutěžíme o mě, aby bylo jasno, to asi dává smysl, ale o e-robota Roomba plus 505 Combo. Tenhle robot dva v jednom zvládne vysát, vytřít, systematicky si zmapuje celý byt a po úklidu se dokonce sám vysype, vypere i vysuší. Geniální. No a jak tenhle zázrak vyhrát? Jak jsem říkala, šup na náš Instagram, dejte nám follow, zároveň dejte follow i robotovi, no a pod soutěžním příspěvkem napište komentář, odpověď na otázku, jakou domácí práci byste nejradši v životě už nikdy nemuseli dělat. No a zároveň to stejný, mi pojďte napsat do rádia, jakou práci byste radši přenechali robotovi. Napište mi na 724 634 634.

0: že jsem říkala, že čtvrtek na Fajnu ve warm-upu je jenom party, ale samozřejmě si dáme nějaký klidnější songy. Tohle byl jeden z nich, Gigi Perez a Sailor Song. No a společně probíráme domácí práce, který byste nejradši přenechali robotovi. A musím říct, že jste splnili moje očekávání, protože se tady objevila zpráva. Já bych robotovi přenechal všechny domácí práce. Přesně to jsem čekala, no ale máme tady i nějaký konkrétní příklady. Máme tady třeba vytírání. Já bych určitě přenechal vytírání, pak tady další zpráva. Jednu práci, kterou bych už nechtěla dělat, ale musím, protože je to můj syn, tak to je přebalování plenek. No i když, to bych robotovi asi nevěřila. Tedy, to by bylo i pozdě. To jsem si představila asi až moc živě. Já jsem se teda spíš než o zeď bych se bála o to dítě, ale v pohodě, chápu, děkuju za sdílení. No a poslední tady Michal píše, pokud by byla domácí práce i nakupování, tak to bych přenechal robotovi s nadšením. A to i přesto, že se dneska objednává přes internet. Vypadá to sice jednoduše, ale je to strašně zdlouhavý a otravný. No a pokud opravdovou domácí práci, tak čištění tyčového vysavače. To je něco, co mi k němu brání přejít z klasického sáčkovýho. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a vy víte, kde si zlepšit život, pokud už nechcete některý domácí práce dělat. Říkala jsem vám to, tak jestli si to pamatujete, víte kam jít. No ale já vám zlepším život dalšíma dobrýma písničkama. Za chviličku třeba James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls. Další letní pecka. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Téma

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
12: Music. Fine.

Olivia Rodrigo právě rozpívala svůj song Drop Dead na fajnou půl pátý a jestli jste někdy schovávali časopisy před rodičema, tohle vás vrátí v čase. Kultovní časopis Bravo totiž letos slaví neuvěřitelných 70 let od svého vzniku. V době bez internetu bylo Bravíčko pro miliony dospívajících naprostá bible, popkultury, vztahu a taky prvních lásek. Mně teda naši zpočátku takovou tu slavnou dvoustránku o štípání dříví a o dalších intimních otázkách tajně vytrhávali. Já asi nechtěli, aby ze mě byl dřevorubec, to naprosto chápu, ale ty bizarní dotazy od čtenářů, který byli v Bravo poradně, typu můžu být těhotná, když jsme se na sebe jenom podívali na koupališti? To byl čistý klenot, vrchol poezie, podle mě Shakespeare chodil, aby Bravo poradna mohla běžet. A to mě přivádí k otázce, co vy jste měli na Bravíčku nejradši? Jestli to byla taky Bravo poradna, obří plakáty, bizarní fotopříběhy s bublinama, no a nebo takový ty levný dárky, co k tomu občas byly. Napište mi 724-634-634, co jste měli nejvíc rádi na Bravíčku, protože u nás už bohužel není, ale v Německu pořád frčí. Tak mi napište. No a k tomu Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: zaspívala song o tom, že stačí jenom jedna pusa, abyste se do ní zamilovali, ale já si myslím, že stačí jedna písnička, abyste si ji zamilovali. A tohle byl konkrétně song s názvem One Kiss. No a společně probíráme, co jste milovali na Bravíčku. Tenhle legendární časopis, který teď slaví 70 let od vzniku. A musím říct, že některý jste mě i docela překvapili. Třeba Michal napsal, že využil seznamku, která byla v Bravíčku. To jsem úplně zapomněla, že tam bylo. Michal píše, využil jsem takovou tu seznamku a odpověděl jsem na jeden inzerát. Nikdy jsme se neviděli osobně, ale pár let jsme si psali. A to klasickou cestou. Známka a ručně napsaný dopis. Já nevím, jestli mě víc fascinuje, že ta seznamka fungovala. Nebo že jste si psali několik let, ani jste se neviděli. Hustý. No, tak to cením, tenhle příběh. Jsem ráda, že jste to se mnou sdíleli. A stejně tak Verča mi napsala věc, na kterou jsem úplně zapomněla. Ahoj, já jsem měla na Bravíčku ráda překlady písniček. Vždycky dva songy na stránce. Veru, já jsem na to úplně zapomněla. Fakt si mi teď odemkla vzpomínku v hlavě. Takže doufám, že takhle jsme teď odemkli vzpomínky i vám ostatním. No a ještě do třetice Josef, ten píše, že měl nejradši dárky. Pamatuji si umělý piercing. Jednou jsem si ho nasadil a pak mi nešel sundat. Měl jsem hrozný strach, asi bych se s tím hodil do bravoporadny. To stoprocentně. Jak říkám, bravoporadna zachraňovala životy. Škoda, že už ji dneska nemáme. Dneska máme místo toho rady na TikToku. Co se dá dělat? Já vám děkuji, že jste to se mnou sdíleli. No a já s váma za chvilku budu sdílet další písničky. Třeba Ed Sheeran, Stormzy a jejich Take Me Back to London. Takže si uděláme takový mini výlet do Anglie. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.

0: Yeah. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers. Ideální trio na zakončení našeho warm-upu. Zakončení? Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy to víte, čas běží rychle, když se člověk dobře baví. A my jsme se zase dobře bavili. Teda doufám, 4 hočky za náma, čtvrtek, malý pátek. Takže doufám, že jste si tuhle party užili, že jsme to pořádně rozjeli, zaspívali, zatancovali. Zároveň jsme si pověděli, že prokrastinace je metla lidstva a pokud něco odkládáte už fakt dlouho, tak to pojďte dneska udělat. Zároveň ale myslete i na to, že někdy je fajn zevlovat, jo, takový to lenošení, ten italský dolce far niente způsob života, jak říkám, nevím, jestli to vyslovuju dobře, ale vy víte, co tím myslím, prostě ležet a nic nedělat, i to dneska doporučuji. Užijte si zbytek odpoledne, ale rozhodně zůstaňte na fajnu, protože tady pokračuje nabušený playlist a zároveň tady pokračuje můj skvělý kolega Jindra Žampa, který pro vás má 100% nějaký skvělý vtípky, témata, no já jsem sama zvědavá, takže těšte se, zůstaňte tady a ode mě poslední song. Aztek, DJ Coco, D, everything's alright. Takovej reminder, připomínka, že všechno bude v pohodě, takže ideální připomínka na dnešní odpoledne. Mějte se krásně, já už fakt mizím. Pa, pa, pa, bye.

0: Míň vybíraní, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: Vasku, Jindra Žampa. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
8: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Tropický počáso dneska hodně počásuje. Aktuálně máme 27 stupňů, je to naprosto boží, ale zítra přijde ten sprchanec. Zítra sice bude 27 stupňů, ale velký bouřky a v sobotu nejspíš to samý.
7: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
6: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě. O to se postará Hanička.
9: Ministerstvo vnitra podle soudu porušilo práva hnutí SPD, když ho v roce 2022 uvedlo ve své zprávě o extremismu a předsudeční nenávisti. Rozhodnutí zatím není pravomocné a soud zároveň vládnímu hnutí nepřiznal požadovanou omluvu. Hudební svět přišel o královnu amerického country. Ve věku 80 let zemřela legendární zpěvačka Dolly Parton. Autorka nesmrtelných hitů jako třeba Jolie se proslavila nejen nezaměnitelným hlasem a humorem, ale také svojí rozsáhlou charitativní činností. Hokejový mistrovství světa v Německu už představilo svého oficiálního maskota. Fanoušky v arénách v Düsseldorfu a Mannheimu bude bavit jezevčík jménem Pekl. Organizátoři sáhli po tomhle tradičním plemeni, protože má představovat německou vytrvalost, odvahu a taky zdravou drzost.
7: Fajn
6: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
7: Fajn.
6: Fajn Drive.
7: Fajn.
6: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu, to znamená, že startuje čtvrteční Fine Drive. 3 nabitý hodky jsou před náma, jak jsem včera sliboval, čtvrtek, malej pátek, půjdeme do plných. Za chvíli si povíme o tom, co vědci zjistili o lidech, kteří neustále na něco nadávají. Pokud neustále na něco nadáváte, tak buďte v pozoru doteď, ale teď si dáme Cameron Whitcomb a Loy právě teď na Fajnu.

Fajn Ride. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

posloucháte Fajn v 17 hodin 8 minut za Majkem Jindra. A lidi, tohleto je absolutní masakr. Prý lidi, co častěji nadávají, jsou taky ty pořádní sprostáci, tak můžou být paradoxně upřímnější a víc na férovku. Vědci porovnávali lidi, co sprostý slova používají často s těma, co si dávají větší pozor na pusu. A vyšlo jim, že lidi, co nadávají, měli v některých testech menší tendenci lhát a něco si vymýšlet. Vysvětlení je celkem jednoduchý. Když člověk tolik nefiltruje, co říká, může být otevřenější i v tom, co si fakt myslí. Zároveň ale vědci upozorňují, že to neznamená, že každý, kdo nadává jako dlaždič, je automaticky svatý. Hele, jak to máte vy? Jste ten typ, který běžně v každý větě používá sprostý slova, a nebo jste spíš upřímný a používáte úplně jiný slovník? Napište mi, jaký jste typ vy na 724 634 634.

0: Jak já říkám, One Direction není nikdy špatná volba. My girl, to je track, který nám dohrál na Fajnu v 17 hodin 18 minut a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že podle vědců, lidi, co si občas sprostě zanadávají, tak bývají upřímnější než lidi, co mluví jako andílek. Ptal jsem se, jak to máte vy. Martin mi napsal, já nadávám docela dost, ale jako že bych kvůli tomu byl upřímnější, to nevím. Každopádně, když mě něco se hre, tak to řeknu rovnou. Přesně tak, Martine, tak to má být. Pak mi napsala Lily, jsem upřímná a nikdy nelžu. To je dobře, doufám, že u toho nepoužíváš sprostý slova. A do třetice napsala Verča, vždycky, když se bavím s kámoškou, tak v každý větě je nejméně pět sprostých slov. Pustím, to už moc nezbývá prostoru na ty ostatní. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Jsem!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
14: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
15: Right,
17: babe.
4: Fine.

Trent Rocks, Want It Back. Posloucháte Fajn ve čtvrtek 27. srpna a my popojedeme dál. Před náma je Charlie XCX. Já jsem si hledal, proč se Charlie XCX, proč si říká tak, jak si říká, a prý to začala používat úplně náhodou. Když jí bylo 14, tak měla na Messengeru přezdívku Charlie XCX, kde XCX znamenalo Kiss Charlie Kiss. A když pak měla poprvé vystupovat na jedné rave akci, tak se jí promoter zeptal, jaký má napsat na leták, a ona v té době vůbec nevěděla, jak bude vystupovat, a prostě řekla, ať tam dá tohle. No, ještě, že se jmenovala na to Messengeru docela cool, protože kdybych tam měl dát já, jak jsem se původně jmenoval na Messengeru, tak by mi tam napsali Jindříšek Oříšek, a to nevím, jestli by někdo přišel.

0: Topic, taky Fireboy a Nico Santos, Buddy. Posloucháte čtvrteční Fine Drive a hele, ghosting si většina z nás spojí hlavně s randěním. Když si s někým píšete, scházíte a najednou nic, ticho, prostě zmizela. Jenže ono se to prý může klidně stát i po několika letech vztahu. Člověk prostě přestane odepisovat, nebere telefony a odmítne říct, co se vlastně stalo. No a pro toho druhýho je to často ještě horší, protože vlastně neví, co udělal špatně, neví vlastně na čem je. Někdy zatím může být strach z hádky nebo neschopnost řešit nepříjemné věci, většinou to je vždycky o komunikaci, ale upřímně říct někomu, hele, končíme. Je pořád asi lepší, než se prostě jen tak vypařit. Napište mi, jaký zkušenosti máte vy s ghostingem, kdy vás naposledy někdo pořádně vyghostoval a vy jste nevěděli, proč to ten člověk udělal. Nebojte se a napište to upřímně na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Mami, já mám řidičák!
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

posloucháte Fajn. Tate McRae nám dohrává v 17 hodin 50 minut a já jsem se vás ptal na to, kdy vás naposledy někdo pořádně vyghostoval. Lukáš mi napsal, v minulý práci jsem já pravidelně ghostoval svýho šéfa. Asi už chápu, proč je to ex-šéf. Pak mi napsala Klára, tyjo, asi před měsícem. Psali jsme si fakt každý den, pak najednou přestal odepisovat. Bez vysvětlení, prostě konec. Prostě zmizel. OK. Tomáš napsal, mě ghostla holka po 3 letech vztahu, to už jsem fakt nečekal. Jeden den jsme spolu normálně byli a druhý den blok všude. Dodnes vlastně nevím proč. Tyjo, to je docela úlet, kor po 3 letech, tak lidi, neghostujte, ale řekněte to upřímně, co?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: The Weeknd nám zakončuje první hodinku Fajn Driveu. Před náma jsou ještě dvě nabitý hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Oh,
3: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět.
5: Fajn. Fajn. Vždycky hot

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Za Majkem je Rosnička Jindra, pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Aktuálně máme 28 stupňů, je slunečno. Já myslím, že na dnešní počasí si nikdo nemůže stěžovat. Za mě to naprosto boží. Zítra to ale bude o něco horší. Zítra už budou bouřky, ale pořád bude 27 stupňů. Doufejme, že v tu sobotu nezaprší, zatím to každou hodinu mění. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Fajn. Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Fajn. Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK. 18 hodin, 3 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvíli se podíváme na to, co novýho se děje ve světě muziky a do té doby Robin Schulz a Pink Pantress právě teď na Fineu.

0: Posloucháte Fajn v 18 hodin 9 minut, za Majkem je Jindra a hele, víte, co Harry Styles dělá po každém koncertě, ať už je kdekoliv, jde rovnou do sprchy. A není to prej jen kvůli tomu, že se na pódiu spotí, pro něj je to takovej přepínač z Harryho na pódiu zpátky na normálního Harryho. Po dvou hodinách řevu, hudby a tisíců lidí kolem sebe prostě potřebuje chvilku klidu. Takže zatímco někdo po koncertě paří a mazlí se s faninkama, tak Harry míří rovnou do sprchy. Pojďme si dát jeho absolutně legendární track Buttermelon Sugar na Fajnu.
1: Připrav se. Harry Styles ti právě přináší jeden z největších letních momentů posledních let.

0: víkendovej čtvrteční večer na Fajnu. Tohleto je Fine Drive. Taky se vám někdy stane, že celý den nad něčím přemýšlíte a nic a pak vlezete do sprchy a najednou BOOM! Nejlepší nápad na světě. Ono to vlastně dává smysl. Ve sprše po nás nikdo nic nechce, nekoukáme do mobilu a prostě na chvíli vypneme. Mozek má konečně prostor si různé věci pospojovat a najednou vás napadne řešení, který jste předtím nemohli najít. Takže jestli máte právě dneska nějaký problém, možná ho nemusíte řešit. Možná se jenom potřebujete dneska pořádně osprchovat. Hele, napište mi, co je za vás to nejlepší inspirativní místo, kde vás napadají ty největší nápady. Napište mi ty vaše místa na 724 634 634. Fajn Drive.
1: Fajn. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 29 minut. Já jsem se vás ptal na to, na jakých místech vás napadají ty nejšílenější nápady, a tady jsou odpovědi. První mi napsal Kvído a ten napsal na kole, protože prostě na kole vypnu, nic neřeším až do té chvíle, než si rozbiju hubu. Tak to absolutně chápu, že potom už ti to úplně nemyslí. Pak mi napsal Martin, jednoznačně v autě, hlavně když jedu sám a nemusím na nikoho mluvit. Kolikrát si tam v hlavě vymyslím celý rozhovor, který se nikdy nestane. Doufám, že ne do té doby, než nabouráš. A Nikča mi napsala, že na záchodě. Sorry, ale je to tak. Na to není co říct. Záchod je sázka na jistotu.

0: jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
1: Tak schválně, když vám řeknu slovo udržitelnost, tak co se vám vybaví? Já si myslím, že třeba třídění odpadu, látkové tašky, anebo nějaká mega nudná konference, kde člověk začne jenom po pár minutách scrollovat. Tak přesně tomuhle se chce vyhnout akce Sustainability is not dead, protože udržitelnost není jenom o planetě a o tom, do jakého kontejneru hodit kelímek, ale je to i o tom, jak žijeme, jak spolu fungujeme a o tématech, o kterých se třeba běžně trochu stydíme mluvit. A právě proto tam najdete věci jako drag show, sober rave, punk, módu ze sekáče, ale i debaty o klimatu, společnosti anebo sexualitě. Takže jestli vás klasický konference moc neborou, tak tahle by vás možná překvapila. Koná se 17. září v Meet Factory v Praze a na Instagramu Fajnu teď navíc můžete soutěžit o vstupenky. Tak check it out!

0: CZ. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

Fanny Harris, Vertigo, posloucháte Fajn ve čtvrtek 27. srpna. My jedeme dál, před náma je Bruno Mars a viděli jste, že Bruno Mars byl vlastně slavný už jako malej kluk. Ještě než se stal Bruno Marsem, byl ve 4 letech známý na Havaji jako Little Elvis. Jeho rodina tam vystupovala a malý Bruno tak pravidelně chodil na pódium převlečený za Elvise Presleyho. Dokonce se objevil i ve filmu Honeymoon in Vegas. A ještě větší bizár, že Bruno není původně jeho jméno. Narodil se jako Peter Jean Hernandez. Přezdívku Bruno dostal už jako malej od táty, protože mu prý připomínal slavného wrestlera Bruna Sammartina. Mars si až pak přidal až později, když se snažil v hudebním průmyslu najít svoji vlastní identitu. No, já myslím, že teď už ho zná celý svět a pojďme si dát tenhle ten skvělej song I Just Might právě teď na Fajnu.

0: Love nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je naše poslední společná hodinka a to si dáme klasicky 10-minutovku podle vás. Tak přemýšlejte, co byste chtěli hrát, protože mi to budete moc nadiktovat a já to budu hrát. Za chvíli startuje odpočet. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
8: Vždycky lístky na nejlepší.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: Fajn Drive.
2: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
4: your mind. 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje naše poslední společná hodinka na Fajnu, alespoň pro dnešek. A dáme si klasicky 10-minutovku podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát na iMessage, SMSky, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na pouhých 30 sekund. Tak get ready, protože startuje právě teď.
5: 10 minutes for you.
6: 10 minut tvých songů.
7: Máš 30 sekund.
8: Pošli název tvý oblíbený songy.
9: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
8: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
5: 10 minutes for you.
4: 724-634-634, to je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Jako první zprávu tady máme od Anabel a je to Cat's Eye a Animal. Tak jo, může být, jste neskutečný, protože už tady vidím další zprávy. Máme tady Hektora od Roba, dáme, a do třetice Avicii a Hey Brother. Vy jste neskutečný. Hele, posílejte i další tracky, já vidím, že posíláte. Třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Hector, PTSD, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí Avicii a Hey Brother a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady máme tři tracky, dva z toho jsou český, jeden zahraniční a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634. Budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Kdo bude soudce Alexandr nebo soudkyně Barbara? Na to jsem zvědavej. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Filip. Čau, Filipe.
1: Ahoj.
0: Hele, před náma je poslední letní víkend. Řekni mi, jaký máš plány na to zakončit léto?
1: Ale ani moc žádný nemám. Já jsem spíš takovej línej typ, takže spíš na ten odpočinek.
0: Takže prostě celý víkend profelíš v posteli a budeš koukat na Seroše?
1: To zní jako ideální plán.
0: Ale vlastně proč ne? Přijde mi to skvělá příprava na září. Každopádně, teď mám pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jasně, jdem na to.
0: Tak tohle jednička. Song, který by se normálně v našem playlistu asi neobjevil, Miraj a Jahoda. Pojďme si dát variantu číslo dvě, to je tahle věc. Stray Kids are Run It, varianta číslo dvě. A tohle je třetí varianta. A Hannah Montana. Tak jo, Filo, je to ve tvých rukou, ty rozhodneš o tom, jak to dneska zakončíme.
1: Dejme trojku, Kevin je jasná volba.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Ani ne, to je pro tebe, to je tak všeobecně.
0: Děkuju, toho si moc vážím, tak já ti přeju krásný zbytek léta a krásný večer.
1: Tobě taky, snad se někde zase slyšíme.
0: To doufám, zase někde zavolej, mě se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Řekl bych, že vlastně song letošního léta. Posloucháte fajn, aktuálně máme 19 hodin 20 minut. No a léto, co si budeme, se pomalinku, ale jistě blíží ke konci. Za mě to úplně pomalinku nebylo, mně přijde, že to uteklo strašně rychle. Každopádně, pojďme si to shrnout a pojďte mi napsat vaše trapné zážitky, co se vám v létě staly, protože před náma je Cringe Minute, tak pojďte vytáhnout něco trapného, co se vám v létě stalo. Klidně napráskyte svého kámoše, mámu, tátu nebo babičku, dědečka, je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Pište mi svoje trapné storky na 724-634-634. Mimochodem, jsem si uvědomil, že tohle léto jsem ani jednou neslyšel tuhletu věc. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Tohle to vůbec nechápu, kde se minulý rok vzalo, ale byl to mega trend. Každopádně jsem rád, že tohle léto jsem to neslyšel ani jednou. Tak jsem vám to chtěl aspoň připomenout, čeho jsme se tohle léto ušetřili. Tak jo, tak pište trapný storky na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na firmanazážitky.cz.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dnešní vzkaz je anonymní. Když jsem tohle léto chtěla dát z mojí sestře facku, tak jsem se rychle napřáhla a bouchla se o poličku a pak jsem tu ruku měla zlomenou a dokonce u toho, jak jsem si ji zlomila, tak byl můj kamarád. No jo, takže jak se říká, kdo jinému jámu kopá, sam do ní padá, is the new, kdo jinému pěstí dává, sam si ji dává.

0: Sabrina Carpenter, Man Child. Máme 21 minut do 20. hodiny, posloucháte Fajn a pomalu se blížíme ke konci naší dnešní společný tříhodinovky. Každopádně do té doby nás čeká ještě třeba Raven Lenej. Já jsem si u Raven zjistil docela bizarní koníček. Ona si totiž ujíždí na dokumentech o podvodech a finančních skemech. Dokonce říkala, že je hledá na Redditu a pak jich dokáže projet fakt hromadu za sebou. Takže zatímco někdo večer kouká na Netflix, na normální Saroše, tak Raven si pustí příběh o týpkovi, který někoho obral o prachy. Každý máme něco a hudbu dělá skvělou. Love Me Not už za chvíli na Fajnu. Fajn Drive.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jonointeriér.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně. Yeah.

tak já, Jindra, se s váma loučím. Normálně to tady valím, odcházím a jdu domů. Každopádně, vy to s Fajnem nebelte, protože po mně je Next Generation. Dneska mě za Majkem vystřídá talentovaná holčina, která si říká Valentina. Dejte si s ní tady necelou hodinku na Fajnu. Bude vám hrát tracky, který jste ještě nikdy neslyšeli. Taky tracky, který inspirují, který třeba normálně nehraje v playlistu. A já se na vás zítra těším hned dvakrát. Poprvé v Music Boostu od 9 do 13 dáme si 4-hodinovku. A potom, aby toho nebylo málo, tak si dáme ještě jednu hodinku od 17 do 18. Takže zítra.

0: je to takový jumpik rádio, tak si to dáme a za mě už jenom ty dvě slova. Popalala!
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: tady Valentína a na chvíli přivírám vysílání Fajn rádia. Budu vám pouštět pár písniček, které teď hodně poslouchám, nějaké novinky a samozřejmě uslyšíte i pár mých songů. A pokud zůstanete až do konce, čeká vás i předpremiéra mojí ještě nevydané písničky, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji písničku Just a Glance, která je trochu víc do rapu a ukazuje jednu stránku mojí tvorby. Je to jedna z těch písniček, u kterých jsem si chtěla trochu víc pohrát s beaty. A hned potom uslyšíte novinku od Anet X, Honey Honey.
1: Next Generation.

0: Generation. Posloucháte Next Generation na Fine Radio, já jsem Valentína a jako další vám pustím svoji úplně první písničku Blur. Je to songa z období, kdy jsem se necítila úplně nejlíp a vždycky, když ji slyším, připomene mi, že už je to za mnou a vy si pamatujete, že všechno časem přejde. Potom si pustíme Sáru Rikas a její Bolíma, která se k téhle náladě podle mě hodí úplně dokonale.
1: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fine Radio, konkrétně Next Generation. Teď následuje moje zatím jediná písnička v češtině Doufám v tebe. Je trochu jiná než moje anglické songy a mám ji spojenou hlavně se zimou a je pro mě dost nostalgická. A hned potom si pustíme novinku od Pam Rabbit Kletby.
2: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
0: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a teď přichází písnička, která má docela zajímavý příběh. Napsala jsem ji už ve 13, ale do studia jsem se s ní dostala až teď. Vznikla kvůli jednomu snu, který byl tak zvláštní, že jsem ho nemohla jen tak pustit z hlavy. Takže jsem ho nakonec proměnila v písničku. A k tomu vám pustím Tate McRae a Tit for Tat.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Čauky, tady Valentína, posloucháte Fine Radio Next Generation a na závěr vám pustím svoji nejnovější písničku s názvem Cannot Breathe, kterou jsem nahrávala ve spolupráci s Fine Radiem a bude vycházet zítra. Tak pokud se vám bude líbit, budu moc ráda za poslechnutí. A rozloučím se s vámi s písničkou Ain't in LA od neskutečné slovenské skladatelky Adély, která mě poslední dobou dost inspiruje. Na Instagramu a TikToku mě najdete jako It's Valentina Music a na Spotify jsem Valentina Smalenv. Turn it up. Next generation.

0: vivid in ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Fajn.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
0: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
0: Fajn.
4: Hey, I'm Alex Horn. I'm so excited to finally share my

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: catch my breath. Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Ale fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: hity Tyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.